Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

0: Radio Beat.
1: Jo, lidva muže, lapa a mě, zvonilo poledne.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dexter's Bridge. Let's move on.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Začneme u financí, protože minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu jen 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc lidí. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po bodnutím vosy. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná také období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
2: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně

0: sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Oslavou 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava budou výstavy Návrat k domácím projekcím, nová audioprocházka po místech spjatých s festivalem i retrospektiva filmy, které změnily svět. V ní chtějí organizátoři ukázat proměnu dokumentární tvorby nejen za posledních 30 let a to, jaký skutečný dopad na jednotlivce i společnost mohou dokumenty mít. Víc nám prozradí ředitel festivalu Marek Hovorka.
2: Ty filmy spojuje to, že opravdu něco změnili, to znamená změnili například život konkrétních lidí, že někdo, kdo byl neprávem odsouzený, byl propuštěn na svobodu, změnili život komunity nebo pracovníků v nějaké továrně, změnili třeba financování nějakého konkrétního regionu a dokonce i přispěli ke změně zákonu. A myslím, že je důležité říct, že ty filmy nejsou ideologické, že jsou to filmy, které se snažily právě sdílet zkušenost obyčejných lidí a přispět k tomu, aby se měli lépe.
1: Festival se letos uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Jeho součástí bude i narozeninová oslava plánovaná na 24. října. Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž Luxoru v jižní části Egypta. Patří muži jménem Passer. Objevila ji nizozemská výprava z univerzity v Leidenu v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště. Odborníci na základě charakteristického uměleckého stylu nápisů odhadují, že hrobka pochází z období vlády 19. a 20. dynastie. Má tradiční uspořádání soukromých thébských hrobek mezi lety 1570 až 1069 před naším letopočtem, a to otevřené nádvoří vedoucí ke kapli vytesané do skály ve tvaru obráceného písmene T spolu s pohřebními komorami vytesanými v podzemí. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Dobré ráno, víťáci. Je sobota 18. července roku 2026 a 8 minut po 8. hodině ráno už vás ze studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a nás čeká zase takový ten víkend, kde bude ta muzika pěkně uspořádaná podle jednotlivých znamení toho zvěrokruhu, a to docela jednoduše, co hodina, to jedno znamení, a ta první se nám ponese pěkně ve znamení kozoroha. Tím prvním byl před pár okamžiky na úvod hodiny i dne i víkendu Dave Murray, kytarista Iron Maiden, a proto tu zněla jejich muzika. No a dalšími muzikanty narozenými právě v tomto znamení jsou David Knopfler, bratr slavnějšího Marka, ale v každém případě také dlouholetý člen Dire Straits. No a pak to bude tedy jeden muzikant zrozený ve znamení kozoroha za druhým. Nechte se překvapit, já vám pak ke každému z nich a možná také k tomu znamení něco řeknu, a i vypište, v jakém jste vy třeba znamení, nebo jestli tomu vůbec věříte, tomu, že lidé a jejich povahy se váží právě s těmito úkazy, nebo naopak tím pohrdáte. Všechno je možné, pište, volejte, nebojte se a hlavně se spolu se mnou tady na rádiu Beat pěkně bavte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a jak pak to tedy vypadá s tím kozorohem, kterému patří právě tahle první hodina na Beatu, tak je 10. astrologickým znamením zvěrokruhu. Původ má jak jinak v souhvězdí kozoroha, je považován za negativní, introvertní a také zemské znamení. Je tradičně ovládán planetou Saturn a Slunce v konstelaci kozoroha se nachází zhruba od 22. prosince do 20. ledna. Tím pádem se mi zdá, že i já jsem tak jako kozoroh, že jo? Což ale není rozhodně tak důležité, jako fakt, že 9. ledna roku 1944 se narodil držitel řádu britského impéria Mr. Jimmy Page, takže proto teď zazněli Led Zeppelin, pokračujeme s již avízovanými Dire Straits a navážeme s Foo Fighters v čele s Davem Grohlem, dalším kozorohem, a tím je díky svým narozeninám 8. ledna i sám David Bowie. Mimochodem příští rok by oslavil 80.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Ano, zvěrokruh, nebo též zvířetník a ještě trochu zvukomalebněji zodiak, to je býťáci myšlený pás na nebeské sféře, táhnoucí se symetricky podél ekliptiky, přičemž v tom pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny ve starověku známé planety sluneční soustavy. Astrologové rozdělili zvířetník na 12 stejných obdélníkových dílů o délce po 30 stupních, které nazvali zvířetníková znamení a ta jsou pojmenována a po zvířetníkových souhvězdích, s nimiž se původně víceméně kryla. Dnes jsou v důsledku precese vzájemně posunuta, no a dalšími muzikantskými kozorohy budou Till Lindemann, který nejenže je synem známého německého spisovatele a básníka Wernera Lindemana, ale především se proslavil co by frontman veleslavných Rammsteinů, a proto tu zazní v rámci téhle kozorožné hodiny to jejich rádio, to my tady máme rádi, a 3. ledna roku 1949 se pro změnu u nás v Domažlicích narodil dlouholetý baskytarista Katapultu Jiří Dědek Šindelář.

další pozvánku. Ahoj Býťáci, píše se v ní, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 18.7., tedy právě dnes v kempu u Sázavy v Pikovicích. Hrát bude rocková skupina Trafo, začínáme v 18.30, je tady skvělý pivo a výborná nálada, tak si to přijďte taky užít. Díky, zve Aleš.

0: teď trochu z jiného soudku.
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kánoích nebo raftech vyrážejí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky ji v omezené míře umožňuje také legislativa. Platí pro ní ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kánojích, kajacích, raftech a nebo třeba i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jim vlastně je. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na Rhea Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabízí během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendů je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Teď něco pro rybáře.
3: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického sumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i svědci proběhla na metkových rybnících.
2: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.
1: Klasik rock.

0: svízec, ha?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: 7:09 je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Recargl a než se vrhneme na ty vodnáře, mám tu jednu rychlou dopravní z té naší apky.
4: Ahoj býťáci, na trase D1 směrem z Prahy na Brno stojíme na 41. kilometru. Nevím, co se tam děje před náma, ale teď projela sanitka a opravdu dálnice stojí, takže asi bude pravděpodobně uzavřená. Když tak si dejte navigaci a zkuste to objet, ať tady netrčíte jako my všichni. Díky, čau.
3: No a v další hodině budeme pokračovat s muzikou osobností narozených od 20. ledna do 19. února, a to protože v západní astrologii je slunce v těchto dnech v konstelaci vodnáře, v sideralistické astrologii je v ní zhruba od 12. února do 14. března, no a Van Halen na úvod hodiny nám tak zazněli, protože sám kytarista Eddie, nosící právě tohle slavné příjmení, se narodil 26. ledna roku 1955 v holandském Amsterdamu. Dalším vodnářem této hodiny pak bude David Byron, zpěvák nejslavnější sestavy Uriah Heep, Dave Davis, kytarista a zpěvák legendárních Kinks a také Adrian Vandenberg. Jehož krásné kytarové solo si pak vychutnáme v jedné z verzí známé skladby Whitesnake, ano, té z roku 1987.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: No a vy reagujete, to se mi líbí, píšete, dokonce tady volal František, jsme si povídali chvíli. A tady třeba je SMSka, v té se píše jsem beran a tudíž tvrdohlavec a mne nikdo nepřesvědčí, s nikým nevyjednávám, vše musí být podle mne, nevyjednávám ani sám se sebou, to nám napsal Kamil, ano, na berany se vrhneme v té přes příští hodině, teď jsou ale na programu vodnáři a není snad ani náhodou, že takovým jedním vodnářem je i Vince Neil, hlas Motley Crue, také charismatický Mike Patton, přičemž navážeme muzikou právě jeho Faith No More, no a i Phil Collins nám pak svým datem narození, které připadá na 30. leden, krásně zapadne do téhle hodiny, která se nese právě pěkně ve znamení vodnáře.

0: still won't hear.
1: Radio Beat. Rocková muzika, kterou nikdy

Jestli je váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Pátkový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, po celý tento víkend se budeme věnovat zodiaku, čili zvěrokruhu, a pouštíme si muzikanty právě podle toho, v jakém z těch 12 znamení přišli na svět. Já bych připomenul, že nám samozřejmě jde především o to, abychom se tak, jako myslím, každý náš společný víkend především dobře bavili a užili si tu spoustu parádní muziky. Ostatně nevím, nakolik je ideální řídit svůj život striktně podle horoskopů, a to především těch, které najdete na všech možných webech či v bulvárním tisku, ale tak pokud to někoho baví, dozví se třeba, že od nás prý nepatří mezi největší romantiky, vztah staví na přátelství a kamarádi jsou pro něj mnohdy přednější než láska a rodina. Do manželství se zrovna moc nehrne, obvykle nebývá žárlivý. V sexu je prý pro něj podstatné především duševní splynutí s partnerkou. No a my si tedy teď dáme další vodnáře, muzikanty, kdy prvním z nich bude, nebo prvním jedním z nich bude Ray Manzarek, klávesista legendárních Doors, Michael Hutchence, zpěvák In Excess, a teď náš Honza Haubert, který je znám především co by frontman Vysáčů, čili Vysacího zámku, a proto tu zazní ta jejich známka punku. To se nedá nic dělat.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Ano, a už se nám blíží tak nějak do finále, tedy znamení vodnáře, ne přímo to znamení, ale muzika interpretu, jejichž datum narození spadá právě do tohoto znamení. Já myslím, že stihneme určitě ještě minimálně jednu píseň. Vybral jsem takovou pěknou, takový pěkný cover Magical Mystery Tour, což je tedy klasika Beatles, ovšem, protože Robin Zander z kapely Cheap Trick je taktéž vodnářem, dáme si právě tenhle cover, no a hned po téhle písničce bychom si mohli přečíst nějaké vaše aktuální dnešní pozvánky. Já je tedy přečtu, protože zatím nepřišla žádná namluvená do té apky, ale pokud byste tedy chtěli někam na nějaký třeba koncert nebo na nějakou akci, může to být třeba závod nebo hasičský bál, to je jedno, kterou už, ať už sami pořádáte, nebo na ní hrajete, nebo jí zkrátka chcete jenom doporučit, tak je úplně nejlepší namluvit to svým vlastním hlasem, vlastními slovy do té naší mobilní apky. Já to tady stáhnu a pak to vždycky takhle v závěru hodiny pustím. To vám můžu dopředu slíbit.

0: Vodná džů máme za sebou a mám tu tedy alespoň jedno z těch vašich pozvánek. Tuhle nám poslal Libor a to krásně přes tu naší mobilní apku. I k tomu připojil obrázky, koukám, co na nich je, plakát dokonce takovej hezký. Ahoj Býťáci, píše Libor, zveme do Věstínka, nedaleko Vírské přehrady na Androš, pankový festáček Woodfest. K tanci a poslechu zahraje Země žluč, do plasty k People of the Universe, tip, Illegality, američtí Foxy a další. Akce začíná ve 14.00 a pokračuje do nočních hodin. Tak, za chvíli si dáme další tematickou muziku a co jsem vám to slíbil, že budeme mít za znamení, jsem to zase zapomněl, ale koukám, že ryby, jasně, ryby budou.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: opětovanou lásku italské krásky. Typickým rozmarem je jihočeská kratochvíle nebo valštejnská loďie Ujčína. Černín, ač z Chudenic, si nechal postavit v lese lovecký zámeček Kozel u plzeňských Šťáhlav. Přeloženo do dnešní komunikace, to byl penzion privilegovaných s hospodářským zázemím a full supportem. Součástí izolovaného objektu před Podanými byla kromě řady ložnic jízdárna, kaple a romantický park. Co se za plotem tehdy dělo, kroniky mlčí. Dnes je tu expozice a akce jako divadlo a koncerty nebo promoce plzeňské fakulty a svatby.
1: Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci a karanténní zóna. Také venkovní voliéry pro holuby, kteří se kvůli zdravotnímu stavu už nemohou vrátit do volné přírody. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Classic rock.

0: Pátkový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: 6:10 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a nám na úvod hodiny zazněla úžasná muzika Davida Gilmora, který je rybou díky datu narození 6. března roku 1946. The Blue se jmenovala tahle skladba, no a my můžeme zmínit, že ryby prý bývají náladové, proměnlivé a někdy bohužel i bezohledné, na druhou stranu ale také oddané a partnera milují nade vše. Partner by se měl snažit rybě neublížit, protože křivdu prý těžce nese. Životní partnery by si ryba měla vybírat z ostatních vodních znamení, vhodný je tedy rak a štír, a my si dáme Alice in Chains s rybým kytaristou Jerry Cantrellem a hned po nich našeho Vláďu Myšíka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: zpěvák, to je ale zvířec, ho?
1: Jo, to je kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: No a já se musím pochlubit nebo svěřit, že dnes hned po práci, po vysílání vyrážím do Biografu na očekávanou Odysseu Christophera Nolana. Hrůza, to se těším. Zítra vám o tom poreferuju. No a když už jsem zabrousil do té historie, nebude tomu jinak ani při volbě následující skladby, která nese jméno i téma Alexandra Makedonského, čili Velikého, a právě o něm vypráví krásná téměř 9-minutová skladba Alexander the Great v podání Železného Pany, čili Iron Maiden, kde jsou těmi muži rybami hned dva muzikanti, a to kytarista Adrian Smith a basista a principál Steve Harris.
4: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Velký dramatik světové literatury William Shakespeare byl sice bík, ale zanechal nám tu po sobě zprávu pro všechny ženy, tedy i pro vás, bíťačky, které zamýšlíte začít si něco s mužem ve znamení ryb. V záležitostech mužů je proud, který zachycený za přílivu vede ke štěstí. Však je-li promeškán, celá plavba jejich života je odsouzena k mělčinám a strázním. Dál poplujeme spolu s Metallicou z dob, kdy byl jejím basistou ve znamení ryb zrozený Jason Newsted. Pak si užijeme tedy perfektní muziku Slow Readem, narozeným 2. března roku 1942 v New Yorku. A taktéž si hned teď vlastně začneme s ním. Takhle to uděláme s Mailou Hlavsou, s naším Mailou, který se narodil 6. března roku 1951.

interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Radio Beat.
1: Ryba, tedy znamení, kterému věnujeme tuhle naší dnešní již třetí společnou sobotní hodinu tady na Beatu, je prý nejvíce ovlivnitelné znamení toho zvěrokruhu, lze jí snadno svést a naváže známost s kýmkoliv a kdekoliv a na tuhle svoji upřímnost a otevřené srdce potom velice často doplácí. Když se totiž ryba zamiluje, city jsou na koni, rozum jde stranou a přes růžové brýle ty nepěkné a nelichotivé stránky partnera prostě nevidí. O to horší pak pro ní bývá pád. No a já doufám, že žádný pád nás nečeká teď s Rolling Stones, kdy si dáme skladbu She's a Rainbow z dob, kdy byl zásadní osobností kapely, bohužel velice předčasně zesnulý Brian Jones.

0: potiahle Journey, kde rybou tu je sám kytarista a principál Neil Sean. Mám tedy tady zase prostor pro nějaké a v tomto případě opět vaše pozvánky. První poslala Bíťačka Simona a píše: ahoj, chci pozvat všechny Bíťáky dnes 18.7. v 18.30 na první úder kapely Rob and Troll. Blues rock live band do kempu Olomouc, krásná Morava. Tak se stavte na pivko, makrelu, klobásu a Big Beat. Ahoj Bíťáci, to už je další z pozvánek. Dnes v sobotu na Aqualoca v Českých Budějovicích vypukne jediný revival koncert světových velikánů System of a Down a Red Hot Chili Peppers. Start 19 hodin, ale právě jste drive at, tak si najdete místečko, bar otevřeno 14 hodin a grill od 17 hodin, nevím, jestli jsem to přečet správně, Aqualoca České Budějovice, děkujeme, rádo se stalo. A ještě tady máme do třetice, rád bych pozval Bíťáky na koncert skupiny Psycho Doors Revival do klubu Čistá radost v Čisté u Rakovníka v sobotu, tedy právě dnes 18. července od 20 hodin, vstupné dobrovolné, a tohle nám poslal Vláďa.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: Ke školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.

0: hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu B.
1: 6 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a jestliže se celý tento náš společný letní červencový víkend nese a ponese ve znamení zvěrokruhu, pak jeho právě probíhající další hodina nám započala a proběhne celá pod hlavičkou Berana. No a protože Steven Tyler, hlas a tvář amerických Aerosmith, se narodil 26. března roku 1948, váže se toto znamení i k jeho osobě, i on je beran, a proto si právě na úvod hodiny jsme si poslechli jeho Aerosmith. No a pokračujeme písní s Louisem v podání naší Zuzany Michnové, která je zrozena taktéž v tomto rohatém znamení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Markový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: A jen před pár okamžiky dospíval další beran Eric Clapton a před ním zazněla muzika dánských Volbeat se zpívajícím a na kytaru hrajícím beraniskem Mikaelem Poulsnem. No a hned navážeme s muzikou Toutou, ještě se skvělým Jeffem Porcarem za bicí soupravou, to byl taky pěkný beránek v Rouše vlčím. No a pak si dáme i CDC a tam je tím beranem sám Angus, který se si na ten pumlíč vypochodoval jeho charakteristickým kachním krokem 31. března roku 1955.

0: ten zpěvák, to je ale svíze, co?
1: Jo, to je Kozorok, ten se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Beranům vládne živel ohně a lidé narození v tomto znamení proto překypují životní energií. Jsou průbojní a ambiciozní, když se pro něco nadchnou. Chtěli by mít všechno hned a umí si prosadit to, po čem touží. V životě to mohou díky těmto vlastnostem dotáhnout hodně daleko, ale jako daň za to se často zapletou do sporů a hádek, provází až dětská radost ze života, jsou spontánní a bezstarostní, no a třeba je takový i Roman Dragoul, jeden z čestných ředitelů Rádia Beat, dáme si ten jeho řád a jasným beranem je bezesporu i Udo Dirkschneider, původní a nezaměnitelný hlas německých Accept.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Berán neboli skopec je první astrologické znamení zvěrokruhu, pojmenované no tak po čem jiném než po souhvězdí Berana. V astrologii je Beran považován za pozitivní nebo též extrovertní znamení, taktéž za znamení ohnivé a je tradičně ovládán planetou Mars. V západní astrologii je slunce v konstelaci Berana zhruba od 20. března do 20. dubna a tak se pod jeho zakroucenými rohy dne 4. dubna roku 1952 v Belfastu v severním Irsku zrodil jeden z nejlepších rockových a také bluesových kytaristů Gary Moore. Jestli věřil na astrologii a sílu znamení, to netuším, ale v každém případě si společně vychutnáme jeho skladbu Military Man, no a protože Beranem je i Richie Blackmore, hodinu nám pak uzavřou jeho Rainbow. Co jsem od nich vybral, to se nechte překvapit.

0: Ty filmy nejsou ideologické, že jsou to filmy, které se snažily právě sdílet zkušenost obyčejných lidí a přispět k tomu, aby se měli lépe.
1: Festival se letos uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Jeho součástí bude i narozeninová oslava plánovaná na 24. října. Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž Luxoru v jižní části Egypta. Patří muži jménem Passer. Objevila ji nizozemská výprava z univerzity v Leidenu v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště. Odborníci na základě charakteristického uměleckého stylu nápisů odhadují, že hrobka pochází z období vlády 19. a 20. dynastie. Má tradiční uspořádání soukromých thébských hrobek mezi lety 1570 až 1069 před naším letopočtem, a to otevřené nádvoří vedoucí ke kapli vytesané do skály ve tvaru obráceného písmene T spolu s pohřebními komorami vytesanými v podzemí. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

Jestli je váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: 7:12 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože Dusty Hill, baskytarista ZZ Top, jejichž muzika právě teď dozněla, se narodil v Dallasu 19. května roku 1949, čeká nás hodina ve znamení Bíka. No a třeba je takový Peter Frampton, anglický hudebník, zpěvák, producent a multiinstrumentalista, ten jehož muzika za chvíli taktéž zazní, je zrozen ve znamení Bíka. Tak právě Bík, tedy zvěřátko, kterému jsme zasvětili právě tuhle hodinu na Beatu, je druhým astrologickým znamením zvěrokruhu s původem v souhvězdí, schválně, ano, správně, v souhvězdí Bíka. V astrologii je Bík považován za negativní, tedy introvertní znamení a je tradičně ovládán planetou Venuše. No a protože Slunce je v konstelaci Bíka zhruba od 20. dubna do 21. května, dáme si taktéž právě v tomto intervalu zrozeného Ace Frehleyho, samozřejmě ještě spolu s Kiss, no a hned teď taky ještě Petra Jandu s Olympikem. Tak.
2: Dobrý den, dejte mi jedno pivo.
3: Na ňam ne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Dnes, býťáci, vy, kdo jste zrozeni ve znamení býka, budete prý mít mimořádnou šanci zapůsobit na někoho, kdo má slabost pro vaše fyzické přednosti. No tak já bík nejsem, tak to ani nebudu zkoušet, ale na druhou stranu, vy, kdo jste se narodili právě mezi 21. dubnem a stejným dnem v pořadí v měsíci květnu, jděte klidně do toho, navíc partner se prý stydí vyjádřit své city a potřeby naplno, a to především, co se intimní oblasti týče, a dusí v sobě neodolatelné pokušení. Sid Vicious a Pete Townshend, to budou další rockový i punkový bíci téhle hodiny a zazní tu tak teď muzika Sex Pistols a The Who.

this window.

0: Pátkový zvierokruh na Rádiu Beat.
1: Já tady zase poctivě pročítám tu vaši poštu, s některými už jsme si tady psali, třeba právě o těch znamení, jaký na to máme názor. Také posíláte pozvánky, tak mám tu dokonce asi, koukám, no zatím dvě namluvené přímo do té apky, tak já je pustím v závěru hodiny. Jo? Teď to nebudem takhle rozsekávat, to povídání o znameních a poslouchání muziky. Vždy v té hodině těch, kteří jsou zrozeni v tom daném znamení. No a protože slunce je v konstelaci býka, kterému věnujeme tuhle hodinu, zhruba od 20. dubna do 21. května, dáme si teď nezdolného Iggyho Popa, který se nám narodil 21. dubna roku 1947. No a Iggy, tak to je myslím jako pěkný bejk. Co vy na to?

0: byli Black Sabbath, ovšem zazněla tu píseň It's All Right, možná trochu neobvykle zpívaná bubeníkem téhle kapely, též ve znamení býka zrozeným Billem Wardem. A právě on teď jen před pár dny vydal toto prohlášení. Drazí přátelé, fanoušci, rodiny a lidé, které jsem ještě nepotkal, oznamuji poněkud smutně, ale přesto pravdivě, že jsem se dostal do bodu, kdy veřejně stále častěji potřebuji používat invalidní vozík, většinou na letištích nebo veřejných akcích. Stále můžu chodit, o tom nepochybujte, ale nedokážu ujít moc daleko, aniž bych si musel odpočinout, což znamená, že si musím sednout. No což, hlavní je především nestárnoucí mysl a věřím, že ta Billovi stále nechybí. Četl jsem jeho poslední básnickou sbírku a myslím, že určitě ještě nějakou vydá, to je myslím bezesporu cesta, těším se na ní. No a už tu mám slíbené vaše pozvánky.
1: Ahoj býťáci, dneska jste zvaní do venkovních prostorů restaurace Atlantis Ostrově na Bítové odpoledne. Od 16 hodin zahrají skupiny Studix, Karlex a Lazaret. Ahoj Vráťa.
2: Tuto sobotu 18. července zvu všechny peleřimovské býťáky do Nemojova, do hospůdky Umlejna, neboli takové Františkových lázních. Od 18.00 tu začíná velmi pozdní rokové odpoledne se skupinou Moby Dick.
3: Zdravím všechny býťáky. Dnes večer po 9. si zahraju se skvělým Mírou Chrástkou a jeho kapelou v Hošce na Stodola Festu. Tak si přijďte zablbnout. Zdraví vás Pavel Sádlík.
4: A teď trochu z jiného soudku.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kánoích nebo raftech vyrážejí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky ji v omezené míře umožňuje také legislativa. Platí pro ní ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kánojích, kajacích, raftech a nebo třeba i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jim vlastně je. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na Rea Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabízí během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendů je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Teď něco pro rybáře.
2: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického sumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i svědci proběhla na metkových rybnících.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Classic rock.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: 5 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a dlouholetý kytarista Rolling Stones a také malý Ron Wood, to už byl první blíženec téhle hodiny a myslím, že všeobecně známo, že právě blíženci i ve vyšším věku působí čerstvě, hravě a vtipně a my si tak teď dáme Scorpions, kde zpěvá Klaus Meine, překvapivě není škorpion, ale taktéž blíženec, no a pak třeba ještě Suzy Quatro a Boba Dylana.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jestli je váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Já bych Býťáci možná ještě mohl doplnit znovu, dodat, že i ti muzikanti v kapelách, které zazní mimo ty moje nebo odpoledne Danovy moderátorské vstupy, tedy třeba právě až po písničce, kterou vždy tak nějak uvedu, jsou zrozeni vždy v tom astrologickém znamení, kterému věnujeme vždy celou hodinu, tady v tom víkendovém vysílání Rádia Beat. Ano, mezi blížence tedy tak patří Suzy Quatro nebo Bob Dylan, kteří je tu již teď před chvílí v téhle hodině zazněli. Blížencem je také skvělý Lenny Kravitz, jehož muziku se vychutnáme teď za chvilku. No a také Francis Rossi, ano, to je kytara a hlas Status Quo, takže myslím, že i na tuhle kapelu se můžeme těšit za chvíli. A ještě, no co to tady mám, já vám to teď neřeknu, připravím si to a po těch Status Quo si o tom povíme víc.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: No a v tuto chvíli jen pár vteřin po půl druhé tu zazní nádherná, bezmála desetiminutová klasika Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. A to proto, že jedním z metalových blíženců je také sympatický a věčně usměvavý bubeník téhle britské kapely Nico McBrain. A tady bych vás rád pozval na náš web www.radiobeat.cz i bez těch Vček, jenom radiobeat.cz, kde se dočtete, že tenhle chlapík teď po prázdninách na podzim vyráží na evropské Spoken Word turné nazvané Hello Boys and Girls a tahle série jeho vystoupení souvisí s vydáním jeho stejnojmenné autobiografie knihy s názvem právě Hello Boys and Girls, která se dostane na trh 22. října. U nás se bohužel Niko nezastaví, ale myslím, že takový malý výlet třeba do Berlína nebo Mnichova pro ty, kdo se s Nikem chtějí setkat takhle face to face, tak rozhodně neuškodí.

0: Rokový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: Komunikativní blíženci prý v osamění, například v karanténě, pokud si pamatujete ještě na ní někteří, mimořádně trpí, potřebují prý jako sůl setkání s přáteli a družné rozhovory, jsou to blíženci, že jo. Je jim příjemné mít možnost se setkat alespoň ve dvou a vybízí to k filozofickým debatám, preferují však i větší společnost a posezení v širším okruhu přátel nebo seznámení s novými zajímavými lidmi. Dalšími blíženci tohoto víkendu a posledními v téhle hodině budou John Bonzo Bonham, Tepající srdce Led Zeppelin, Doro Pesch, německá metalová královna a Stevie Nicks, jeden ze zásadních hlasů legendárních Fleetwood Mac. Naposledy vás

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Úvodem nás kolega a stálý spolupracovník Luboš Dvořák zavede za letními šlechtickými sídly.
2: Říkáme si po několik generací, že jsme národem chatařů a chalupářů. Dovolil bych si ale odvážnou hypotézu, že takto jsme se za období renesance a baroka už také chovali. Tedy ti, co na to měli s penězi na zbyt. Šlechtické klany se pak předháněly ve stylu Škopkové, když vy břízák, tak my kachličky. Příkladem toho je třeba zámeček Humprecht, který nápadník vystavil pro neopětovanou lásku italské krásy. Typickým rozmarem je jihočeská Kratochvíle nebo valštejnská loďie u Jičína. Černín, ač z Chudenic, si nechal postavit v lese lovecký zámeček Kozel u plzeňských Šťáhlav. Přeloženo do dnešní komunikace, to byl penzion privilegovaných s hospodářským zázemím a full supportem. Součástí izolovaného objektu před Podanými byla kromě řady ložnic jízdárna, kaple a romantický park. Co se za plotem tehdy dělo, kroniky mlčí. Dnes je tu expozice, akce jako divadlo a koncerty nebo promoce plzeňské fakulty a svatby.
1: Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci a karanténní zóna. Také venkovní voliéry pro holuby, kteří se kvůli zdravotnímu stavu už nemohou vrátit do volné přírody. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: zpěvák, to je ale svízec, ho?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Ano, Rokový zvěrokruh, tedy interpreti, kteří jsou narozeni v tom, kterým znamení, už jste to samozřejmě pochopili během dopoledne s Jirkou Rouglem. V každém případě teď je 9 hodin po 14. hodině. Danko Hud vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat a tahle hodina je věnována rakům. O tomto znamení si samozřejmě něco během téhle hodiny víc řekneme. V každém případě ve znamení raka je narozen třeba Ringo Starr, nebo Joe Satriani, nebo Cat Stevens. No a ti za chvíli už budou dělat show.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu B.
1: No a jsme v roku. A jaká je charakteristika nebo jedna z charakteristik znamení raka? Tak raci jsou ovládáni měsícem. Že by byli náměsíční? No to asi ne. No ale činí je to nejemotivnějším znamením zvěrokruhu. Jsou příliš náladoví na to, aby mnohé věci připadaly vtipný. Urazit je můžete i celkem nevinným vtipem, tak bacha na to. I přesto všechno jim smysl pro humor nechybí. Líbí se jim vše, co není úplně zjevný, tedy skrytý vtipy, což v sobě ukrývá právě něco vtipného. Pokud pochopíte skrytý vtip, zasmějete se, pokud ne, budete raka považovat za suchara. Takže poměrně složitý znamení. V každém případě my si teď zahrajeme Black Sabbath, no a ve znamení raka je narozen jeden z členů kapely Black Sabbath, známe ho velmi dobře, Geezer Butler. Pak už Queenie, no a pak budeme pokračovat v charakteristice znamení raka.

jestli je váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Radio Beat.
1: No, to je docela vtipný tohleto, jestli je váš oblíbený interpret Bík nebo interpretka Pana. To je zajímavý, co jsem tak jako v životě poznal, tak žádná moje oblíbená interpretka už nebyla Pana. Ale pojďme zpátky k rakům. Před chvílí jsme si hráli skladbu Radio Gaga, kapela Queen samozřejmě, tak jenom připomínám, že ve znamení raka je narozen Brian May. Ale pojďme dál. Pojďme ještě k osobnosti raka. Vodní živel propůjčuje rakům velkou citlivost a vnímavost. To už bylo řečeno jinými slovy tedy. Jsou to emocionálně založení lidi, ale rozhodně jim nechybí jak logické uvažování, tak analytické schopnosti. No, to je hezké. Díky své empatii se vždy snaží pomáhat slabším, ale přesto je potěší, když se jim povede získat si respekt za svůj vlastní názor. To je chválihodné, že jo? Sebevědomí je zdravá věc, když ho přes příliš jde to trošku lidem na nervy. To je pravda. Dál k rakům. Mají velmi vyvinutý cit pro mezilidský vztahy. V životě si zakládají na rodině, domovu a tradicích. No, takže spíše takový konzervy, co říkáte. Chlapi, raci, jsou citliví, empatičtí, zakládají si na tom, co mu říkají pocity, takže se neřídí zas tak ani rozumem, ale svým pocitem, intuicí bych skoro řekl. Láska pro muže raka znamená hodně, obvykle vyznává tradiční hodnoty, je domácky založený a má smysl pro rodinný život. Takže dámy, hledejte raky, pokud chcete mít klidnou rodinu. Za chvíli Police, Message in a Bottle, ve znamení raka je narozen Stuart Copeland, bubeník téhle kapely, no a taky Carlos Santana.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: No a stále jsme u znamení raka, tak jsme si přečetli a odhalili jsme charakteristiku muže raka a teď jdeme na dámy. Žena tohoto znamení je mimořádně emocionálně založená bytost. Je okouzlující a nesmírně ženská. No tak tady musím říct, že okouzlující je každá ženská v jakýmkoliv znamení. No ale dobře, no tak fajn. Pokračuju. Láska a rodina jsou v jejím životě na prvním místě. Při rozhodování se řídí intuicí. Vidíte, zase ne ani tak ten rozum, ale intuice, tušení. Jo? No jasně. Silné stránky ženy raka, nebo ženy ve znamení raka. Má mateřský sklony a o lidi, který má ráda, pečuje s velkou obětavostí. Je chápavá a empatická, bývá vynikající matkou. Tak ne, že bych potřeboval matku, ale ozvěte se mi, dámy ve znamení raka, pokud teda pečujete s velkou obětavostí a láskou. Ne, dělám si srandu. Slabý stránky. Její emoce jsou intenzivní, ale proměnlivý a není snadné jim porozumět. Někdy může mít potíže s nedostatkem sebedůvěry. No tak není snadné jim porozumět emocím ženy raka nebo ve znamení raka. Já mám taky pocit, že to platí pro všechny ženský v jakýmkoliv znamení. Někdy opravdu nechápu, jak to ta dáma, dívka myslí. No ale to už je třeba moje blbost a nejsem dostatečně vnímavý a citlivý. V každém případě, teď to budou zase chlapy, ve znamení raka se narodil třeba John Dovmajan, bubeník kapely System of a Down, ano, a nebo třeba Richie Sambora, bývalý kytarista kapely, no, Bon Jovi.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Začneme u financí, protože minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu jen 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc lidí. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po bodnutím vosy. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná také období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
2: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.

0: Rokový zvěrokruh na rádiu Beat.
1: Ano, rokový zvěrokruh na rádiu Beat celý tenhle víkend. To je víkend, který mám velice rád, protože ani tak neskoumáme historii, charakteristiku kapel, jako spíš charakteristiku lidí narozených v různých znameních zvěrokruhu. Nevím, jaký na to máte názor, já jsem tomu nikdy nevěřil. Nikdy jsem tomu nevěřil, pokládal jsem to za takovou blbost, no, řeknu to takhle, ale během času a během věku, když to tak mám říct, tak jsem zjistil, že něco na tom je. Není to samozřejmě úplně stoprocentní, to rozhodně ne. Samozřejmě nejlepší charakteristika zvěrokruhu je, když zajdete k nějakému fakt zkušenému odborníkovi, který vás zkoumá podle data narození, roku narození, jo, to je jasný, to s tím souvisí, hodiny narození, to je strašně důležitý, a zeměpisné šířky a délky narození, jo. Protože jeden člověk ve znamení, já nevím, třeba Střelce, který je narozen v jeden den, jsou tedy stejně staří, jeden je narozen tamhle někde v Brně a druhý tamhle někde v Ústí, tak mají odlišnou charakteristiku osobní, jo, takže to není úplně takhle jednoduchý. To je jedno. Ale ty všeobecný znamení, protože my tady nebudeme zkoumat nějaký odborný detaily, tak mají taky cosi do sebe. A co jsem teda potkal lidi, který mě zajímali v životě, tak když jsem potom, nedělal jsem to, ale když jsem potom jakoby zkoumal, v jakém znamení jsou a jak se projevují za ty léta, co se kamarádi, ať to byly chlapy nebo holky, tak mě to docela vycházelo. Tolik úvod dalšímu znamení a tím znamením je lev. Lidi zrození mezi 23. červencem až 22. srpnem. Ano, to znamení je ohnivý, planety nebo planeta, znamení lva je slunce, já vím, že slunce není planeta, ale hvězda, ale dejme tomu takhle, jak to je. Barva tudíž oranžová, hnědá a zlatá. Taky má toto znamení své charakteristické nebo charakteristiku kamenu, diamant, horský křišťál, topaz, jantar, tygří oko, no to je nádhera. Povaha je spíš mužská, jak tedy pro chlapy, to je jasný, tak i pro baby. No, zrozenci ve znamení lva jsou rodilými vůdci, to je ta mužská povaha, kteří jsou předurčeni k pozicím, kde mohou uplatnit svoji přirozenou autoritu. Jsou to charismatické osobnosti stvořené k tomu, aby stály v centru pozornosti, a to v tom nejlepším slova smyslu. V kariéře jim velmi pomáhá organizační a diplomatický talent. Rádi se chlubí svými úspěchy a kritiku nenesou právě nejlépe. No prostě jsou to, no to je, no nebudu říkat, jsou to však velmi dobrosrdeční lidi. Tak, zase to vemu ze své vlastní zkušenosti, měl jsem ženu ve znamení lva a sedí to na ní jak prdel na hrnec, to je fakt. Ano, potom k těm konkrétním charakteristikám, tedy muž lev a žena lev, se dostaneme za chvíli. V každém případě hráli jsme si kapelu na úvod téhle hodiny, tedy hodiny lva, kapelu Rush, píseň Far Cry, no a vězte, že Geddy Lee je zrozen ve znamení lva. Pustíme si dále Micka Jaggera, zrozen ve znamení lva, Jethro Tull, Ian Anderson, abych byl stručnější, a Guns N' Roses, to je Slash, tedy fenomenální kytarista. Tak to jsou všechno zrozenci ve znamení lva. Jdeme hrát!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 10, co?
1: No, to je pozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Přátelé, ani jsem vás nemusel vybízet, abyste mi psali SMSky nebo maily, jak to cítíte, ty charakteristiky jednotlivých znamení, ale vy jste velice pohotoví a vnímaví, takže mi píšete. Ty vzkazy jsou samozřejmě opožděný trošku, takže se týkají znamení, o kterých jsem mluvil třeba před hodinou, ale to vůbec nevadí a věřím, že si to všichni pamatujeme. Tak tady Eva píše. Ahoj, Dané, na raka to sedí. Mám jednoho od roku 1985 a dnes je mu krásných 1,70. Eva. Tak Eva to vydržela s rakem a nezavraždila ho, takže se dožil krásných 1,70. Já vám gratuluju ke krásnému vztahu. Další vzkaz. Ahoj, Dané, co se týká znamení zvěrokruhu, až na vzácné výjimky to naprosto souhlasí, aspoň u mých tří synů. A ženský? Moje první žena, Bík, požitkářka, nezdám lepší degustátorku slivovice, a druhá ryba. O ní celý týden nevíš, ale nechtějí nasrat. To o ní pak nevíš třeba celý měsíc, Pepa. Ale to není špatný, Pepo. Já bych klidně nasral, tak celý měsíc o ní nevíš, tak fajn, ne. No, tak aspoň je klid, no. Nic proti tvé paní. Tady Loša píše, já ti dám konzervu, to jsem mluvil asi v Horacích, že jo? Čau, Dané, s tím humorem máš úplnou pravdu. To mohou potvrdit ti, co mě znají. Já ho mám plnou hlavu i gatě. Loša, to je ten samý Loša, co mi nadával, že ho osočuju z toho, že je konzerva. Ne, tady to znamení, tady radci jsou, jsou tak trošku konzervativní, ale mají ten skrytý humor. Anglický se tomu říká, jo? Takovej ten humor, který není přímočarej, takový ten úplně lidovej, na základě nějakých povrchních informací nebo událostí, ale je takový skrytý, trošku filozofický. Tak, Lošo, jo, doufám, že mi, teď jsem si to s tebou srovnal a nepřijdeš mi dát do držky. Přátelé, tak pojďme do další charakteristiky. Teď jsme u lva, ano. Já jsem vám přednesl nebo prezentoval takovou tu obecnou charakteristiku. No a teď pojďme k mužům ve znamení lva. Lev je rozený vladář, to už bylo řečeno, a ve společnosti hned upoutá něčí pozornost. Nesmíří se s tím, aby hrál druhé housle. Rád stojí v popředí a usměrňuje ostatní. Umí perfektně vycházet s lidmi. Silné stránky chlapa lva. Má všestranně silnou osobnost a je rodilým vůdčím typem. Disponuje organizačními schopnostmi a přirozenou autoritou. Slabé stránky. Díky svému vrozenému talentu je zvyklý stát v centru pozornosti. Může být proto citlivý na kritiku a potřebuje obdiv. No, to je přesně ono. Ano, když ho neobdivujete, když není centrem pozornosti, tak je trošku, chtěl jsem říct takový slovo, no já to řeknu slušně, rozladěn. Ano, o ženě ve znamení lva si povíme za chvíli a teď už, co mám připraveno. Kapelu Queen ve znamení lva je narozen Roger Taylor, bubeník a zpěvák kapely Queen, a pak mám připravenou kapelu Arakine a ve znamení lva je narozen Aleš Brichta.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu B.
1: No a dostáváme se k charakteristice žen, které jsou zrozeny ve znamení lva. To znamená od... Počkejte, já to tady musím si ty data nikde nepamatuju. To je hrozně složitý pro mě. Já si nepamatuju vůbec nic navíc data. Od 23. července do 22. srpna, ano? Tak, žena lev, přátelé. Lvice, samozřejmě žena lev je lvice, to je jasný, je temperamentní a energická žena. Již nechybí sebedůvěra, je to průbojná a vyrovnaná bytost, která vždy ví, co chce. Přitom však působí neskutečně žensky a velmi přitažlivě. Pozor, osobní zkušenost, přátelé. A přítelkyně, tak jsem to nechtěl říct. Měl jsem to štěstí, že jsem ve svém životě měl jednu lvici, zdravím Helenko, a na ní to sedí jak zase jak takový to osvědčený prdel na hrnec. V skutku žensky a velmi přitažlivě působila vždycky a co se týče těch vlastností sebedůvěra, průbojná, vyrovnaná, věděla, co chce, šla si za tím. Ano, tak to ve skutečnosti v reálu fakt bylo. Silné stránky obecně ženy ve znamení lva. Sebevědomá, má příjemné vystupování a velký talent jednat s lidmi. Je to silná osobnost, je nezávislá a spolehlivá. Slabé stránky. Někdy předsedí své jak to říct? No ne sobecký, to je přehnané slovo. Takový znamení silné osobnosti to rozhodně, s kterým soužít není lehký, ale zas na druhou stranu, když jste osobnost i vy, ačkoliv jste v jiném znamení, tak těmto ženám, to teď je určeno chlapům, imponujete svým způsobem, ale víte, jak to v životě chodí. Znamení nikdy neovlivní dlouhodobý partnerský vztah, ať jste v jakýmkoliv znamení. Stejně se to nakonec všechno ve finále, ne vždycky tedy, ale v mnoha případech posere. Tak, Robert Plant je ve znamení lva a ještě si pustíme kapelu Def Leppard, no a John Elliott, který je zpěvák a příležitostný kytarista, takže spíše zpěvák kapely Def Leppard, se sem taky hodí. Totiž Robert Plant i Joe Elliott jsou zrozeni ve znamení lva.

interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Tak vaše reakce, čau Dané, tohle vás si zhodnotil docela realisticky, svůj rybník piva, možná dva, no spíš tři, už jsem si vypil, takže bronzovej podle zlatavýho moku už jsem od 20. Bohužel to pokračuje dál. No já bych řekl bohudík, ne. Půjdu do sebe, začnu trochu asi blednout, ale nic neslibuju. Ta chuť tam je pořád už 50 let. Zdraví do studia, zvěrolékař sám sobě Vojta. Víkend super. Vojto, díky, tak ty jsi velice vystihl barvy znamení lva, zlatavá, hnědá, žlutá. To je barva piva, co si budeme povídat, takže si toho držíš. A pochopil jsem, že jsi tedy i zrozen ve znamení lva. No, přátelé, pište svoje reakce, jak to cítíte, ty charakteristiky, ať už se týkají vás samotných, nebo třeba vašich partnerů, s kterými žijete a týká se to znamení zrovna jejich osobnosti, nebo respektive charakteristiky jejich charakteru, nebo jejich osobnosti. Tak, no, lva ukončíme a půjdeme do Panny. To zní dobře. Ne, já takhle jsem to nemyslel. Víte, co jsem myslel? Půjdeme do znamení Panny, ano. Do Panny jsem chodil, to už je dávno. Tak, Ian Gillen, zrozen ve znamení lva. All in my mind, krásná píseň na lva, až romantická snad, ale i lvy dokážou být romantičtí. Tak fajn, jdem na to.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Oslavou 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava budou výstavy, návrat k domácím projekcím, nová audioprocházka po místech spjatých s festivalem i retrospektiva filmy, které změnily svět. V ní chtějí organizátoři ukázat proměnu dokumentární tvorby nejen za posledních 30 let a to, jaký skutečný dopad na jednotlivce i společnost mohou dokumenty mít. Víc nám prozradí ředitel festivalu Marek Hovorka.
2: Ty filmy spojuje to, že opravdu něco změnili, to znamená změnili například život konkrétních lidí, že někdo, kdo byl neprávem odsouzený, byl propuštěn na svobodu, změnili život komunity nebo pracovníků v nějaké továrně, změnili třeba financování nějakého konkrétního regionu a dokonce i přispěli ke změně zákonu. A myslím, že je důležité říct, že ty filmy nejsou ideologické, že jsou to filmy, které se snažily právě sdílet zkušenost obyčejných lidí a přispět k tomu, aby se měli lépe.
1: Festival se letos uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Jeho součástí bude i narozeninová oslava plánovaná na 24. října. Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž Luxoru v jižní části Egypta. Patří muži jménem Passer. Objevila ji nizozemská výprava z Univerzity v Leidenu v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště. Odborníci na základě charakteristického uměleckého stylu nápisů odhadují, že hrobka pochází z období vlády 19. a 20. dynastie. Má tradiční uspořádání soukromých thébských hrobek mezi lety 1570 až 1069 před naším letopočtem, a to otevřené nádvoří vedoucí ke kapli vytesané do skály ve tvaru obráceného písmene T spolu s pohřebními komorami vytesanými v podzemí. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: No a je 16:13, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout a jsme u znamení Panny. To zní vyzývavě, pánové, že ano. No ale je pozor, je to jenom znamení. Živel je Země, planeta je Merkur, barva zelená a žlutá. No, zelené oči u dam, to je velice, musím říct, okouzlující pohled. Kameny jaspis, zlatý topaz, azurit, žlutý achát, povaha spíše ženská, no tak to znamení je, se jmenuje Panna, no a opačné znamení jsou ryby, to je zajímavý. Opačný v jakém smyslu, to se třeba i dovíme. Lidi narození v zemském znamení Panny jsou obdařeni pečlivostí, logickým myšlením a trpělivostí. Jsou pracovití a mají velký smysl pro detail. Jsou to spíše realisté než snílci. Stojí nohama pevně na zemi, mají sklon k perfekcionalismu a k věcem se staví kriticky. Už vím, proč proti znamení jsou ryby. Já jsem v rybách, tak to je jasný. Často, že ryby jsou úplně něco jiného. Často je najdeme, tedy Panny, v pečovatelských pozicích, rádi pomáhají ostatním a velmi důležité pro ně bývá zdraví, čistota a pořádek ve všem, co dělají. Tak už vím, proč proti znamení jsou ryby. Já nevím, jak bych si s Panou porozuměl, no ta by mě asi zabila. Protože všechno, co tady je charakterizováno pro Panu, tak to je naprostý protiklad tomu, jaký já mám doma bordel. No nic. Tak, zase se ozvěte SMS-kama nebo mailama, zdali to na vás, jako pokud jste v Paně, sedí, nebo jestli to sedí na vaše partnery, partnerky. V každém případě, přátelé, ve znamení Panny se narodil Rob Halford, hráli jsme si Judas Priest před chvílí, ale taky Freddie Mercury, budeme si hrát za chvíli, či Gene Simmons z kapely Kiss. No a pak budeme pokračovat v charakteristice Panny, tedy muž Panna a žena Panna. To bude velice zajímavý, na to se fakt hrozně těším. Tak jdem na to.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rokový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: Ano, Rokový zvěrokruh na Rádiu Beat a jsme u znamení Panny. Charakterizovali jsme si toto znamení všeobecně a teď pojďme tedy konkrétně. Muž Panna. Je to člověk na úrovni, na kterýho se můžete spolehnout, je vzdělaný, má přehled, je pracovitý a velmi pečlivý. Nepatří mezi snílky a v tom, čemu se věnuje, se snaží být nejlepší. Přátelé, já když čtu ty charakteristiky jednotlivých znamení, jak ty všeobecný, tak pak ty mužský a ženský, tak mně přijde, že lidstvo je dokonalý tvor. No, jo, ty znamení to takhle charakterizujou, pečlivý, jo, tohle, pak ty chyby jsou takový jako jemně nastíněný, že občas je tam nějaká chybička. Kdyby tedy podle mýho názoru ty horoskopy měly absolutní 100% pravdu, tak nebudou války, nebude závist, nebude nenávist, bude jenom láska a všichni budeme veskrze schopní. No, takže tím jsem chtěl naznačit, že ty horoskopy a ta charakteristika jednotlivých znamení je určitě trefná, sedí někdy, ale víc bych asi po těch astrologové, aby to trošku přesně i do těch mínusů. No v každém případě silné stránky muže ve znamení Panny. Ve všem, co dělá, má rád systém a pořádek, díky čemu je jeho práce perfektní a ve svém oboru bývá opravdovým expertem. Vidíte, tady to je ono. Všichni muži ve znamení Panny, zrození ve znamení Panny, jsou jednoznačně podle tohle tvrzení experti. Slabý stránky, pozor, když má nějaký problém, drží ho v sobě a není pro něj snadné mluvit o tom, co ho trápí. Své pocity projevuje opatrně. No, vidíte, tam je už náznak toho, že i negativní vlastnosti můžou mít jednotliví zrozenci v jednotlivých znameních. Ano, má rád pořádek ve všech oblastech života, jak v práci, tak i v soukromí. Zakládá si na vědomostech a na vzdělání. Nemá rád představu, že by měl spolupracovat s někým, kdo neumí udržet ve věcech systém a není profesionál. Tomu nahání nejvíc husí kůži. Jaký je milenec, co mě taky teď zajímá, je spolehlivý. Spolehlivý milenec, dámy, jo? To je zajímavý. Na milostném vztahu si velmi zakládá a umí být opravdu pozorný. S vyznáním lásky ovšem může mít potíže. Takže v posteli je dobrý, ale že tě miluju, to řekne až třeba za 14 dní. No nic, nechci si z toho dělat úplnou srandu. V každém případě ve znamení Panny se narodil Van Morrison nebo třeba Luboš Pospíšil.

0: zpěvák, to je ale svízec, ho?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Ano, to byl Luboš Pospíšil, zrozen ve znamení Panny a píseň Letní nocí. Text Tralčinský, geniální text, Bohuž Zatloukal, myslím, psal muziku. Nádherná píseň, přátelé, já když jsem slyšel poprvé tuhletu skladbu, tak jsem byl v úžasu nejen z muziky, ale i z toho geniálního textu. Proč to říkám? To jen tak teď mimo obraz v úterý, vlastně v pondělí, to letí. V pondělí se dáme takový volný téma večer o 20. Já vám tam chci představit texty z nový desky, ale i z té předchozí kapely Rolling Stones, ale taky, aby jsme si podiskutovali ten večer o textech vůbec jednotlivých písní. Takže něco třeba přeložíme z angličtiny, ale hlavně by mě zajímaly vaše tipy, čím vás zaujaly různý interpreti kapely český, co se týče textu, tedy nejen muziky, ale i textu. Tak určitě myslím, že já tam zahraju ještě jednou Letní nocí Luboše Pospíšila, Zatloukal, Stračinský, to je nádherná prostě záležitost a ten text, pokud je takhle napsaný, tak je to geniální dílo. Já vám napovím třeba Václav Hrabě, Kainár, že jo, těch skvělých textařů. Máme a měli jsme, co se týče tedy rockový muziky, Mraky nebo folkrockový, to je jedno už. Tak jenom to byla taková odbočka a teď pojďme k charakteristice Mušpana. Jsme si říkali, že už, jo, to už jsme si řekli, toho jsme si charakterizovali a teď pojďme k ženě v znamení Panny. Tak pozor, žena narozená pod vládou Panny, to zní krásně, je pevně ukotvená v realitě, ale v srdci má sny, kterým věří a jde za nimi. Je to dáma, která vždy působí důstojně a své emoce si nechává pro sebe. Ale potom, když to rozbalí, tak to už je peklo. Prosím vás, to je moje poznámka. To není v oficiální charakteristice. No ale víte, jak to bývá? Víte, která voda? Tichá voda. Břehy mele, že jo? Že jo? Silné stránky ženy v Panně. Je to praktická žena, která stojí nohama pevně na zemi. Na všem, co dělá, si dává velmi záležet a je na ní spolehnutí. Ne, prostě, neberte mě jako uchyla. Slabé stránky. Nejraději by měla všechno perfektní a někdy je přehnaně kritická. No a tak to jsou všechny ty znamení u těch ženských. Nejen vůči svému okolí, ale především sama k sobě. Aha, to je něco jiného. Má ráda, co má ráda, tak má dobrý vkus a oceňuje hezky sladěné věci. Jo, že, co si já si předtím představuju, na červeném umbru se nebude modrý hrníček, že jo? Že jo, vidíte. Tak ty hezké věci nebo sladěné věci má ráda ať už v oblečení nebo v bytě, teď jsem o tom mluvil, potrpí si na kvalitní potraviny a čistotu. Takže tlačenka jako, no dobrá tlačenka je kvalitní potravina, ne, tak co? Nemá ráda chaos, není to prostě pro ní, nemá ráda nepořádek a zmatek, dokáže jí naštvat lehkovážnost i neumyslné zanedbání důležitých věcí. Tak Panna je pro mě opět uzavřené znamení, přátelé. Je to hruza, my ryby to máme fakt těžký. Tolik k tomuto, no a další kapely Sex Pistols. Ve znamení Panny se narodil Glenn Matlock, člen kapely Sex Pistols, vy pankáči určitě víte, o kom mluvím, no a pak už se budeme dostávat do dalšího znamení. Ještě máme chvilinku čas. Teď tedy Sex Pistols a posléze Pretenders, Whitesnake, Aerosmith, no snad to všechno stihneme.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu B.
1: Vaše příspěvky ke znamení Panny. Ahoj Dane, myslím, že to na mě sedí, proto už jsem s mojím ráčkem Oldou už od roku 1985, i když mám občas pocit, že mám na hlavou svatozář, abych urovnala různé spory, píše Eva. No jo, no tak vždycky musí jeden ustoupit, jeden musí být diplomat, takhle bych to asi řekl. A musí být v klidu, aby se definitivně nenaštval. Ano, jsem chtěl říct. Ahoj Dané, buď v klidu, já jsem Panna, manželka je střelec a takový bordel, co u nás vládne, to jsi neviděl. No prostě Panna střelce nepřemůže. No, tak taky to tak bývá. Hele, já o tom něco vím, já už jsem na světě docela dlouho. Těch partnerských svazků jsem taky pár zažil. Musím říct, že když jsem byl mladý, tak to bylo fajn, protože mi bylo všechno jedno. A teď, když je člověk starší, tak je méně odolný, musím říct. Takže to vnímám a docela to teď sleduju a v skutku ty charakteristiky těch znamení pro mnohé, jak ty ženy, tak ty muže, docela sedějí. No, tak pojďme ukončit, přátelé, panu Ježíšmarja, já už zase přetejkám, tak tady musím něco vynechat. V každém případě chtěl jsem pustit ještě Aerosmith ve znamení Panny je Joe Perry, kytarista, ale pustím jenom Davida Coverdale z Whitesnake, protože víc času nemám. A kam se to pak dostaneme, do jakého znamení? Já myslím, že další takový velice, počkejte, já se tady musím zase najít, taky všechno si nepamatuju, já nevím, jak ty znamení jdou za sebou, že jo. Ale já myslím, že po panách je to, ne? Děcka, co říkáte? Po panách je, ježiš, než se to nečte, pozor, po panách jsou váhy, no jasně, kurňa, si nic nepamatuju. Tej Whitesnake a David Coverdale.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kánoích nebo raftech vyrážejí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky ji v omezené míře umožňuje také legislativa. Platí pro ní ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kánoích, kajacích, raftech a nebo třeba i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jim vlastně je. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na raje Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabízí během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendů je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Teď něco pro rybáře.
2: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického slumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i svědci proběhla na metkových rybnících.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Classic rock.

interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No, jestli je vaše oblíbená interpretka Pana, to se dá zjistit docela lehce, ale to nebudu rozebírat. 17 hodin a 11 minut. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout, přátelé. A máme znamení váhy. To je velice zvláštní znamení. Ve znamení vah je i Bruce Springsteen zrozen tedy, který před chvílí dohrál. Tak pojďme k vahám. Je to vzdušné znamení, takovou tou planetou, která střeží. Tohle znamení je Venuše, barva oblíbená, nebo která patří k tomuto znamení, je růžová a světle modrá. Božičko, takový barbínovsky to na mě působí. Kameny, růženín, no jasně, modrej topaz, akvamarín, turmalín, povaha mužská, to je velice zajímavý a znamení, který je jako v protipolu, je beran. Tak pojďme k osobnostem vah. Váhy jsou intelektuálně založení lidé jemné povahy a ovládá je znamení vzduchu. V životě usilují o harmonii a soulad a mají buňky pro umění. Často bývají sami velmi tvořiví. Mají smysl pro férovou hru. V každé své činnosti usilují o klid a rovnováhu. Spěchu a stresu se vyhýbají. To jim docela závidím. Z toho pramení jejich příslovečná nerozhodnost. A tady je kámen úrazu, přátelé. Často si nemohou vybrat mezi protichudnými názory a hledají kompromisy. To je jemně řečeno. Prostě váhy jsou váhavý a často prováhají. Jo, furt tohle a jestli to tamhle to a nebylo by lepší tohle, ale zas tohle je takový a makový a tak dále a tak dále. Vidíte? To je přesně ono. No prostě váhy. Každý znamení je jiný a každý má svoji specifickou charakteristiku. Abych to řekl. Takto. Meatloaf, kterýho zdravím do rokovýho nebe, je zrozen ve znamení vah. Nevím, jestli tedy na něj sedělo tohleto znamení. Je pravda, že mu muziku psal někdo jiný, že měl výbornou kapelu, měl to v režii skvělého managementu, jestli někdy váhal nebo neváhal, to je jedno. V každém případě, přátelé, to byl neskutečný, tady jsou ty prvky toho umění, jo? Neskutečně tvořivý člověk, který měl v sobě takový esprit, jak to říct slušně zase, takovej, no já to neumím říct jinak, no, takovej mrt, že prostě opravdu musel uchvátit každýho a každou, protože ten jeho projev byl tak jasně zevnitř, jasný, přímý, že tenhle člověk, nevím, jestli se hodí do vah, ale zrodil se tak. Sting, Fields of Gold, taky zazní. Další skvělý muzikant, co si budeme povídat. No a pak budeme pokračovat. Teď ovšem Meatloaf, Bet Out of Hell.

0: hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu B.
1: Sting zrozen ve znamení vah, rozvážný muž, který nám v této hodině rozvážnou melodii této znamení svým způsobem charakterizoval. Veďte. Tak pojďme dál, pojďme si charakterizovat muže ve znamení vah. Muž ve znamení vah je čestný, milý, dobrosrdečný, má klidnou povahu a nechybí mu smysl pro humor ani umělecká tvořivost. Vidíte to? Hodně přemýšlí, ale místo toho, aby filozofoval, raději pozoruje svý okolí. Okay. No, dobře, no. Raději, aby filozofoval, raději pozoruje takovej, jak se to řekne to slovo, že ježišmarja, teď mi to vypadlo, no, prostě vokouní a nebonzuje. No, víte, co myslím, já se na to vzpomenu. Silné stránky. Má smysl pro spravedlnost a férovou hru. Umí urovnávat konflikty, než něco udělá, pečlivě a jsme u toho, zváží všechno, všechna pro a proti. Slabé stránky, a to s tím souvisí, nerad se rozhoduje, radši přenechává iniciativu ostatním a sám se přizpůsobí. Někdy může mít sklon k pasivitě a lenosti. Tak jsem tak trošku váhy, teda musím říct, co se týče lenosti. No, vidíte to. Muž ve znamení vah má rád, obecně tedy. Umění, dobrou hudbu nebo poezii. Poezie ho vždy umí potěšit, hlavně pokud jim nechybí vtip. Ano, tý poezii, těm veršům. Miluje svobodu a má vztah k přírodě. To on taky. Když se udělá táborák, veďte, a dělají se bušty a je tam dost kalení. To já mám tak, na přírodu nedám dopustit. Muž váhy nemá rád. Hrubé chování a drsná slova, tak to nejsem váha, nepatří mezi věci, která by měla tato čistá duše jen tak přehlédnout, takže do prdele ho nebaví. Násilí ho rozčiluje, no to mě taky. Jaký je milenec, tak to nevím, jaký muž je milenec, naštěstí tohle mě minulo, ale dámy to bude zajímat, jaký je milenec muž ve znamení vah. Je věrným, spolehlivým a vášnivým partnerem, to je důležitý, který bude na ženu po svém boku vždy hodný. Potřebuje však volně dejchat. Takže holky, ne, že ho budete držet furt jako pod zámkem. To se pak muž váha rozhodne, jakkoliv je váhavej a zdrhne zkrátka. Ženy váhy mám připraveny samozřejmě, na to jsem taky zvědavej. A teď pojďme k dalším rockerům, kteří jsou narozeni ve znamení vah. Třeba Brian Johnson z AC/DC, frontman samozřejmě, anebo John Lennon.

0: Pátkový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: Tak nevím, do jaký míry byl John Lennon vláhavej, ale pokud se konečně někam rozhoupal, tak to vždycky mělo úspěch, jak s kapelou Beatles, tak na solový dráze. Vzpomínám na něj s láskou a ty jeho písničky jsou prostě luxusní, geniální, třeba jako skladba Woman. Pojďme k charakteristice ženy zrozené ve váhách, nebo ve váhách. Je to jemná a přívětivá bytost, která v sobě spojuje inteligenci a bystrý postřeh s citlivostí a vnímavostí. Má smysl pro dobro, je přizpůsobivá, ježišmarja, bych potřeboval, tolerantní, je o to víc. A má smysl pro humor. No vidíte to, žena váhy, kurňa chlapi, to je opravdu výhra. Na problémy se umí podívat z různých úhlů pohledu a má vynikající analytické schopnosti. Je to rozená týmová hráčka. Slabý stránky. Snaží se vyhovět lidem kolem sebe natolik, že někdy u toho trochu pozapomene na to, co vlastně původně chtěla ona sama. To je to váhání. Má ráda. Oceňuje klidné prostředí a otevřený vztahy mezi lidmi. Má ráda hudbu a umění a tíhne jí to k přírodě a všemu živému. Takže pejskům, kočičkám, krysičkám, myžičkám, žížaličkám. Nemá ráda agresivitu a násilí, to jí odpuzuje, a pokud to jde, vyhýbá se jim. Stejně tak nemá ráda nespravedlnost a zbytečný omezení. Ohledně agresivity a násilí, kdo to má rád, teda já nevím, jo. Ale jsou takový magoři, který to naopak vyhledávají a způsobují spíš, jo. No nic, to už je zase jiná kapitola. Pozor, to mě zajímá, jaká je milenka žena zrozená ve váhách. Je milá, no tak to je jasný, no tak je, něžná a chápající. Ježišmarja. Svýho, no tak snad se dostaneme k něčemu pikantnějšímu. Svýho partnera se snaží v ničem neomezovat. Pozor, tady je něco naznačeno. Pozorně mu naslouchá. Ježišmarja. A chce, aby byl šťastný. Pozorně mu naslouchá, chce, aby byl šťastný. No tak tady spíš bych viděl, že se snaží v ničem neomezovat, že jo? No, když se bavím o milenkách. Tak, no tak to je celý, no. Já myslím, že to stačilo a že váhy jsou velice milý znamení, akorát, jak ty chlapy, tak ty ženský občas váhají. Chlapy se dokonce podřizují a čekají, jak to kdo jiný domluví a pak se podřídí. Možná, že je to velká škoda, no ale takový jsou váhy. Kdo je ještě zrozen ve znamení váh, tak třeba Sammy Hagar, tak tohle jméno samozřejmě znáte, Paul Simon, Jakby Smet, a ještě možná tady můžeme zmínit, no určitě můžeme zmínit Flea, já to samozřejmě skloňuji po česku, no prostě Michaela Balzariho, tedy Flea, nebo známý pod třídickou Flea, baskytarista kapely Red Hot Chili Peppers. Sammy Hagar, Paul Simon a Flea.

0: divák, to je ale snízec, ho?
1: Jo, to je kozorok, ten se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Vaše reakce, Houbička tady poznamenal. A co ryby, sakra? Houbičko, neboj, zítra budou ryby odpoledne a ty se vychutnám, jelikož sám jsem ryba. Další poznámka nebo příspěvek. Tobu s náma amen, když bude víc panen. Krásný to verš, je to určitý varování. Co si budeme povídat? Dané, čest, vše to pasuje, vyrazil se mi dech. Ne, že bych na to věřil, ale fakt to na mě pasuje. Jste top, díky vám, že je co dobrého do ucha. Děkuju za tuhletu poznámku. Pak tady mám ještě jeden příspěvek. Ahoj, jsem narozen ve znamení váhy a vše platí kromě toho váhání. Jdu do všeho po hlavě, okamžitě se rozhodnu a ničeho nelituji. S pozdravem Ivan Brno. Tak jasně, že to všechno neplatí, že něco sedí, něco je trošku jinak. Fakt to záleží na těch osobních horoskopech. To, pokud vás to zajímá, nechte si to udělat. Je to zajímavé, já jsem si ho nechal udělat kdysi dávno, tedy po revoluci, a přátelé, sedlo to naprosto přesně. Prostě nevěřil jsem tomu, ale funguje to. Tady mi někdo napsal, šmíruje to slovo, ano, to jsem se zmiňoval o vahách, že muži ve vahách se sice nerozhodnou, ale tak sledují okolí pozorně, aby si udělali nějaký svůj úsudek. Tak jsem říkal, že jsou to takový, no a teď tě nemohlo napadnout to slovo, šmíruje. Děkuju za pomoc. A tady ještě jeden pozdrav nebo poznámka. Ahoj, Dane, já jako panenka a manžel jako dáček jsme měli dvě holčičky váhy. Musím říct, že to byla jízda, ale neměnila bych. Každá byla úplně jiná, ale když se měli rozhodnout, tak to bylo něco. Zvlášť, když jsme měli být někde na čas. První je odpovědná, nebo zodpovědná mladá žena a druhá je stále euforická bytost, ale jsem moc ráda, že je mám, píše Eva. Tak, toť vše z těch poznámek, díky za ně, když tak ještě pište. Pokud vás něco zaujme, poslední váha je John Mellencamp a jdeme do posledního znamení dnešního dne a to bude, přátelé, víte, co bude za znamení?

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega a stálý spolupracovník Luboš Dvořák zavede za letními šlechtickými sídly.
2: Říkáme si po několik generací, že jsme národem chatařů a chalupářů. Dovolil bych si ale odvážnou hypotézu, že takto jsme se za období renesance a baroka už také chovali. Tedy ti, co na to měli s penězi na zbyt. Šlechtické klany se pak předháněly ve stylu Škopkové, když vy břízák, tak my kachličky. Příkladem toho je třeba zámeček Humprecht, který nápadník vystavil pro neopětovanou lásku italské krásky. Typickým rozmarem je jihočeská Kratochvíle nebo valštejnská loďie u Jičína. Černín, ač z Chudenic, si nechal postavit v lese lovecký zámeček Kozel u plzeňských Šťáhlav. Přeloženo do dnešní komunikace to byl penzion privilegovaných s hospodářským zázemím a full supportem. Součástí izolovaného objektu před podanými byla kromě řady ložnic jízdárna, kaple a romantický park. Co se za plotem tehdy dělo, kroniky mlčí. Dnes je tu expozice, akce jako divadlo a koncerty nebo promoce plzeňské fakulty a svatby.
1: Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci a karanténní zóna. Také venkovní voliéry pro holuby, kteří se kvůli zdravotnímu stavu už nemohou vrátit do volné přírody. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu B.
1: No a jsme v poslední hodině, 18 hodin a 10 minut a poslední znamení dnešního dne, a to je znamení štíra. Mnozí se tohoto znamení obávají. A pak je to přeneseno na zrozence v tomhle znamení, jako neberte to zas tak vážně. Ale na každém šprochu pravdy trochu, to je fakt. Fakty znamení se občas odrážejí v povaze člověka, ale upozorňuji, přátelé, furt na to, že jde o osobnost každé individuality, ať je zrozená ve štíru, nebo v rybách, nebo ve lvu, nebo v kozorou, to je jedno, jo? Tam jde fakt o tu originalitu a individualitu. Ježíš, to jsou těžký slova. Ale v každém případě ty znamení ten vliv určitě mají. Jak jsem říkal v polovině dnešního odpoledne, že jsem tomu nikdy nevěřil, ale pak jsem během nabírání zkušeností ve svém dlouhém životě fakt uznal, že něco na tom je. Tak pojďme rovnou na věc. Bryan Adams to otevřel, Run to You. Bryan Adams je zrozen ve znamení štíra. Živel je vodní, tedy štír, no tak to, i když bych to tak nečekal, fajn, ale teď jsou tady taková ta nebezpečí nebo varování. Planeta je Pluto, to není zrovna přívětivá planeta, vidíte. Barva červená a černá, sakra, červená a černá, to mě připomíná Roman Ron, nebo co, jak byl ten román, červená, to byla barva armády, že jo, a černá barva církve. Jestli se nemýlím, když tak mě opravte. Kameny, který patří k štírovi. Opál, spinel, to vůbec nevím, co je, rubelit, prlejzvím o tom, červený korály, to bych věděl, turmalín, to jsem o tom něco slyšel, onyx, tak to jsou takový zvláštní, tajemný pro mě kameny. Co se týče povahy celého toho znamení, tak ta povaha je ženská. Ani se nedivím. Opačný znamení je bík. Tak a pojďme k osobnosti štíra. Štíři jsou pod vládou vodního živlu a vody. Jejich duše jsou hluboké. Na první pohled působí pasivně a nenápadně, ale skrývají v sobě dost energie. Tak to můžu potvrdit. Vždy si rádi počkají na správnou chvíli a dokážou čekat dlouho. Mají silnou vůli a vřelé city. Není snadný je vyvést z míry, ale na starý křivdy nezapomínají a umí je oplatit. Ano, dlouhodobý čekání na pomstu, přátelé. Tak to je u štíru. Mají silně vyvinutou intuici, přísný úsudek a vrozený psychologický talent. No, to je základ. Za chvíli si probereme muže ve štíru a ženy ve štíru. To mě taky docela zajímá. Ve znamení štíra se narodil třeba Glenn Frey, takže si budeme hrát Eagles, nebo třeba Kirk Hammett, takže si zahrajeme Metallicu, anebo Neil Young.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a tahle hodina patří Štírům, přátelé. Tak osobnost Štíra obecně jsme si už charakterizovali před pár minutami a teď pojďme tedy konkrétně k mužům, kteří se zrodili ve znamení Štíra, což znamená od 24. října do 22. listopadu. Ve společnosti, tedy muž Štír, ve společnosti se obvykle zvykne držet se spíše v pozadí a v práci je svědomitý a nenápadný. Někde uvnitř však skrývá netušené vášně a pocity a jeho názory jsou jasné a vyhraněné. Jak bych to já interpretoval, tohleto? Působí to na mě trošku neupřímně, jo? Že ne na rovinu, ale tak vevnitř si vytvářím takovou pozici možná až útočnou. Ale třeba se mýlím. Silný stránky muže Štíra. Má nezlomnou vůli, toho teda opravdu šlechtí, silnou osobnost a je vytrvalý. No to jo. Když se pro něco rozhodne, nevzdá se toho, ani kdyby měl čekat dlouho. Tohle je naprosto přesný, přátelé. Slabý stránky muže Štíra. Zapomenout pro něj není snadné a svůj názor mění jen stěží. Je sebejistý a nerad se přiznává, že někde udělal chybu. Já nebudu komentovat, pokračuju dál. Má rád takové věci, že rád se užívá příjemných věcí, no to každý, že jo. Dokáže se těšit z dobrýho jídla, to každý. Umění a literatury, luxusu a samozřejmě také erotiky. No tak jo. Nemá rád, i když je vyrovnaný a z míry ho jen tak něco nevyvede, přece jen ho netěší, když mu někdo odporuje. Nemá rád nepořádek. Jaký je milenec, v lásce je vášnivý a ke své partnerce přechovává hluboké city. Potřebuje ženu, která ho zahrne porozuměním a obdivem. Hele, udělejte si na to názor sami, kdo jste Štíři a kdo máte Štíra doma. Zajímalo by mě, jaký máte zkušenosti. Pište SMSky nebo maily. Já jenom poznamenám, budu pouštět Billyho Wymana, který je mimochodem taky zrozen ve Štíru.

0: března znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: No a pojďme se podívat na ženu Štíra. Duše téhle ženy je výjimečná, přechovává v sobě neobvykle silné a trvalé city. No, dobře. Její náklonost, stejně jako její zklamání, bývají vždy dlouhodobě a bývají vždy dlouhodobé, tak jsem to chtěl říct, a je obdařena intuicí a sebedůvěrou. To jo, to je pravda. Já proč to tak komentuju, jo? Protože mám zkušenost, přátelé, jo? Silné stránky, působí žensky a jemně, ale je silná, sebevědomá osobnost, má výjimečně vyvinutou intuici a cit pro mezilidský vztahy. Souhlasí. Slabý stránky. Její city jsou velmi hluboké, někdy proto přinášejí vnitřní nejistotu, není příliš průbojná, raději se drží v pozadí. Není příliš průbojná, raději se drží v pozadí je z mé zkušenosti úplná blbost. Nemá ráda. Nespravedlnost a nečestný přístup se jí hodně dotýkají a nezapomíná na ně jen tak snadno. Agresivita je jí proti srsti. Agresivita je jí proti srsti, tady to trošku z mý zkušenosti nefunguje. Jaká je milenka? Tato osudová a vášnivá žena působí křehce, ale nenechá se ovládnout, přestože láska jí proniká do srdce velmi hluboko. Tomu věřím. Tak, přátelé, tady jsem okomentoval svoje zkušenosti se Štírem, tedy Štírkou, a je na vás, jestli to ještě stihnete, protože za chvilku budeme končit. Letí to, ono ty horoskopy jsou zajímavé, ono, jak tady o tom diskutujeme, já už se těším zase na zítřek, jo, až to rozebereme jiný znamení. No ale pokud to stihnete, tak tomu Štírovi klidně ještě něco poznamenejte. V každém případě budeme hrát Allman Brothers Band ve znamení Štíra. Je zrozen Greg Allman, potom budeme hrát Pražský výběr a ve znamení Štíra je zrozen bubeník kapely Pražský výběr Klauda Krišpína.

dobře čnatý. Já moc děkuju za tohle vysvětlení. Tak safír vím, to jsem někde snad viděl, ale podvojný oxid hlinito hořečnatý, je mi to naprosto jasný, to takový to, že jo, takový to hezky barevný, no jasně. Ne, ale moc děkuju, fakt. Já jsem opravdu tady přes ty chemické sloučeniny trošku natvrdlej. Já vám budu někdy vyprávět, a už jsem vyprávěl o mých maturitních zkouškách nebo předmaturitních zkouškách z chemie. Tady další přímo k znamení Štír. Ahoj, jsem Štír, co na srdci, to na jazyku, a něco i se dělo, napsal Martin. Fajn, jsem rád. Další. Mám doma muže ve znamení Štíra. Popis sedí. Je to magor, ale stejně ho miluju. Monča. Vidíte? To je láska. Jo? Přeze všechno, přes hory, přes doly, přes sedmero řek. Ať je ten chlapík, jaký chce. Když ho miluješ, tak ho miluješ. No, to se mi líbí. Tak, ještě poslední poznámka. Čau býtáci, nebo příspěvek chci říct. Čau býtáci, žiju se Štírem, ale je to žena. To je hezky řečeno. A musím říct, že je to dobrý magor v dobrém slova smyslu. Je dost střelená, ale život bez ní bych si nedokázal představit. Mějte se skvěle a krásný sobotní večer, plný roku a sluníčka. Pavel z Hradce nad Moravicí. Pavle, děkuju moc. Tak to jsou krásné příspěvky. Je z nich cítit, že Štír je trošku složitý znamení, ale z vlastní zkušenosti musím říct, je zvláštní, člověka takováhle ženská potrápí, ale velmi, a to je strašně důležitý, velmi, velmi inspiruje. To je aspoň pro mě velice důležitý, nebo bylo. Bylo. Tak, přátelé, teď už poslední tří písní, doufám, že to stihnu. V každém případě připomenu, že si budeme hrát Emerson, Lake and Palmer, trojici, jazzrockovou trojici, progressrockovou trojici, a že jedním ze zástupců Štíru je právě Keith Emerson. Lucky Man, písnička Emerson, Lake and Palmer, a budu se zítra těšit zase odpoledne a budem prodiskutovávat charaktery jednotlivých znamení. Já budu vítat vaši spolupráci a vaše zkušenosti především. To je hrozně důležitý. Přátelé, neberte to vážně, neděláme vědecké vysílání. Spíš tak jako u piva si povídáme, zdali to sedí nebo nesedí a jak to sedí, do jaký míry to sedí a do jaký míry to nesedí. Tak jo, za chvilinku už roková pípa, užijte si večera, hezký večer, vám přeje Dan Kohout, mějte se hezky, čau.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pohodový letní večer vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl. Začíná další rocková pípa, kterou si opět můžete naplnit výběrem té nejlepší muziky na vaše přání. A to třeba tak, že mi je budete posílat jako SMSku na 720 001 222. Další možnost je mail studio@radiobeat.cz a pak je tady linka 210 32 33 34, kde si můžeme popovídat nejenom o tom, co byste dneska večer rádi slyšeli, ale třeba taky komu a proč byste právě tuhle píseň chtěli věnovat. A protože nás určitě někteří býťáci poslouchají někde na dovolené, tak si můžeme během večera udělat takovou soutěž o to, kdo se nám ozve z největší dálky. Na rozjezd jsem dneska vybral tuhle nesmrtelnou párplovskou klasiku. No a zbytek už bude zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, dobrý večer, tady Radek. Já bych rád nechal zahrát od Rybiček Magdalénu. Šlo by to?
2: No určitě, Magdalena, jo, to je hezká věc, to bychom pustili, určitě.
1: Tak jo, skvěle, moc krát děkuju, měj se, ahoj.
2: Počkej, neutíkej mi, pro koho ji chceš zahrát, anebo komu ji chceš poslat?
1: Dobře, tak jestli můžu někomu poslat, tak pro všechny fajn lidi, Víťáky a pro moji ženu Simonu, dceru Vanesku a pro všechny, kdo makají, jako já teďka.
2: No vidíš, jak jsme se hezky podělili. Tak jo, takže těm všem posíláme Rybičky a Magdalénu, jo?
1: Pecka, děkuju, měj se, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ahoj, tady Jarda z Opočna, Opočeňák.
2: A Opočeňák, já už vím, to byla minulou sobotu ta série, jak jste se zdravili navzájem.
1: No, chtěl bych uzavřít kolečko, pozdravit kamarády Opočeňáky, já už teda v Opočeně nebydlím, bydlím ve Velké Jesenici, ale s Liborem jsem vyrůstal od malička, takže chtěl bych pozdravit Libora Domnichova, kamaráda do Horního Jelení, a opočenská skupina byla AC/DC, tak jestli by šlo něco zahrát od AC/DC.
2: Určitě tam vyberu něco. Takže to je hezký, jak jste se vlastně prostřednictvím Rádia Beat a Rockový Pípy takhle zasadali dohromady jako stará parta.
1: Tak my se jako stýkáme občas, nebo s Liborem se vidíme málo, že jo, ale vydáváme se, ale prostě teď jsem, já poslouchám Pípu každou sobotu prostě a teď říkám do Opočeňáci, jak musím zavolat.
2: Takže dáme AC/DC a pošleme to teda tej staré opočenské partě, jo? Plus
1: tak,
2: teda, teda Domnichova.
1: Tak, Liboroj Domnichova.
2: No, tak ten bude taky poslouchat určitě, tak to bude mít radost. Tak jo, takže dáme AC/DC a je hezký, že jsme se takhle pěkně potkali.
1: No, to je náhoda, no.
2: Hele, tak díky za zavolání, pouštím jo. AC/DC a mějte se fajn, vy, starý Big Beatáci.
1: Tak moc díky. Čau, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Milan. Já bych chtěl zahrát písničku pro všechny, kteří se zúčastnili pořadatelsky a i jinak na festivalu Kilian Gang v Jedovnicích minulý víkend. A pro pořadatele, hasiče, sekuritáky a všichni, kteří se kvůli tomu motali, bylo to výborný, výborný, výborný a chtěl bych zahrát písničku od skupiny Dimitri. Díky moc a zdravím všechny býťáky i vás ve studiu a všechny techniky v rádiu Beat.
3: Ahoj. Děkujeme, děkujeme. No a doufám, že se festival teda vyvedl.
2: Určitě, myslím si, že příští rok tam bude ještě víc lidí, protože teď ta pláň byla, dá se říct, skoro plná, šlapali jsme po sobě, ale jako atmosféra obrovská. Každá skupina prostě dala snad maximum, jo, ale jak jsem řekl, byly tam i takový výjimky, které se mi nelíbí.
3: A tak to se najde vždycky, že jo, to je,
2: jo, tak jasný,
3: bohužel, tak. Prostě takhle to je, no. Ale tak hlavně, když jste byli spokojený, že se festák vyvedl, no a příští rok to bude, jak říkáš, ještě lepší.
2: Snad jo, snad jo.
3: Tak jo, takže my zahrajeme teda Dimitri těm všem, kteří se na to podíleli, no a už teď se třeba můžeme těšit na příští ročník.
2: Určitě.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No ahoj, rádio. Tady Pepař z Báš, zlavím 65. A chtěl bych něco od Maidenu a zdravím Byťáky a všechny kluky, se kterými jsme se viděli. Omlouvám se, jsem už trochu opilý, ale no jsme se viděli v Jaroměři tady na setkání Byťáků a všem Byťákům a hodně moc zdraví a štěstí a lásky a všechno dokola. Jo?
2: No to přejeme hlavně tobě, když teda slavíš, ale jo, a Iron Maiden teda dáme jako takový malej dáreček, jo?
1: Jo, děkuju.
2: Jestli tě udělá radost, no a
1: určitě.
2: Vidím, že jsi neponechal nic náhodě a oslavil si teda ty narozky, jak se patří.
1: Krásně, jo, určitě.
2: Tak je to správné,
1: krása,
2: tak
1: rodinka,
2: to má, tak
1: super,
2: to má být.
1: No.
2: Tak jo, takže tam ještě pošleme ty Maideny a ať to máš komplet, jo?
1: Děkuju moc.
2: Tak jo, tak se měj hezky, ahoj.
1: Jo, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, Bobeš a spol. Chtěli bychom zahrát pro starý párplay něco klasického, takže si myslím, že by se docela hodilo Foreigner a ještě jedno z nejstarších Hot Blooded. Jestli by to šlo, byli bychom rádi.
2: No, proč by to nešlo, to víš, jo, Foreigner, to si myslím, že je taky legenda, která by se mohla připomenout. Tak proč ne? Jo, dobrý no, výběr.
1: Tak jo, tak v pohodě. Jsi v pohodě, pracuješ, vy?
2: No, pracuju, bavím se. A ty?
1: Bavíš
2: nepracuješ.
1: Se. Nepracuju, bavím se taky.
2: No, tak je to správné, tak to má, viď? No a jinak předpokládám, že to pošleš zase těm všem kulatým lopatkám.
1: Ano, samozřejmě, všem kulatým lopatám a všeobecně všem byťákům, který mají tu starší klasickou muziku rockovou rádi, no, to je jasný. Panu Petrovi Dochumčan určitě a všem spokojeným byťákům se sobotním večerem, nebo jestli se to tak dá nazvat. Tak jo, Ráďo, díky moc, měj se fajn, pozdravuj teda všechny, zdravím byťáky a ať se ti daří.
2: Jo, díky, tobě taky,
1: jo.
2: Hezký večer, užijte si ho.
1: Ahoj, ahoj, čau, díky, děkujem.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: O veterány studené války a píseň Sovy si napsal byťák Ivan Vtorek s tím, že pokud bych ji pustil, tak udělám velkou radost jeho paní a snad i všem, kteří mají volume směrem doprava. No tak to doufám, že mají všichni, protože Big Beat se nedá poslouchat potichu a pokud třeba sedíte někde venku, no tak o muziku je nejlepší podělit se ze sousedy.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já tě zdravím, tady je Martin Ozy.
2: Nazdár, ahoj Martine.
1: Rádio, hele, chtěl bych ti za prvý poděkovat za víš za co.
2: Ano.
1: Jo, přesně, tak víme o co ne. Za druhý, když už jsme byli u těch Black Sabbath, jestli by si byl hodnej a dal si nám tam pro všechny slušní lidi něco od kapely, samozřejmě Black Sabbath, ale z desky Heaven and Hell, když Ozio nahradil jistý Ronald Paravana.
2: Ale jo, jas, Ronnie James Dio, ano.
1: Přesně tak, přesně tak. A druhý striktně britský tým Black Sabbath, tak už tam byl vlastně i zabitý Američan Vidia Pesí. Tak jestli z Heaven and Hell, že to je deska, která mě do hrobu si vezmu prostě. A to je úplně úžasný. Tak jestli buď Heaven and Hell, anebo takový polotrajdák Children of the Sea, jo. Že Mr. Rolly je prostě Rollyho. Tak jako jestli by si mohl tam něco najít.
2: Určitě najdu. Já bych se přimlouval za Heaven and Hell přímo.
1: Klidně, hele, to je v pohodě.
2: Jo?
1: Jo, hele, Filču, tě zdravíme, děkuju moc.
3: Děkujeme.
1: Chlape.
2: Není zač.
1: Jo, zdravíme všechny, říkám, všechny slušní lidi.
2: Dobře, dobře, tak to je od vás hezké. Já vás taky zdravím. Ahoj a díky za výběr muziky.
1: Děkuju moc, chlape, děkuju.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau Radku, tady David. Poprosil bych tě o zahrání písničky od skupiny Turbo Hráč. Bude to pro ty lidi, co mají rádi tuto písničku a hra, a hlavně pro všechny býťáky. Díky, čau a užívej večer. Seš nejskvělejší výčebák.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, já bych chtěl zahrát od Davida Gilmoura Fat Old Sun. Je to pro mě a pro všechny děťáky. Vidíme tady pod slunečníkem, vidíme se, jsme bez dětiček, bez vnoučat, tak aby nám to tady nějak tak výkalo.
2: Bez vnoučátek, to sice ještě neznám, jaký to je, ale z vyprávění kamarádů vím, že to jsou nejhezčí chvilky. Vždycky, když řeknou ahoj dědo, ahoj babi, odejdou a pak teprve nastává ta správná relaxační chvilka. Ne, že by je jako neměli rádi, ale jak říká můj kamarád, vnoučátka jsou nejhezčí ze zadu.
1: No, já nevím, ale jako my je máme rádi. Oni teď jsou u druhé babičky, jeli včera u druhé babičce, takže tady je takový klídek, jo, ale jako jenom prostě zítra se nám vrátí to jedno a zase tady bude veselo. No.
2: Takže dneska si dáme Gilmoura, mimochodem velice hezká věc, to si vybral moc dobře, to si i já rád poslechnu. No a máme to tedy jako takový relax před dalším nájezdem těch našich miláčků.
1: No jistě, jistě. Máme tak rádi. A
2: samozřejmě, co bychom bez nich dělali?
1: Děkuji moc a mě se hezky.
2: Ty taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Začíná druhá hodina dnešní rokové pípy a od mikrofonu Rádia Beat vám ještě jednou příjemný sobotní večer přeje Radek Lajtl, připravený namíchat pro vás další porci toho nejlepšího z klasického Big Beatu. SMSky s vašimi tipy a nápady pište a posílejte na 720 001 222 a nebo můžete volat na linku sem do studia 210 32 33 34.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Teď tu máme další příspěvek do naší takové té nepravidelné rubriky Koncert, na který bych se rád vzpomněl. Ahoj Radku, nedávno jsem byl v Plzni na Třech sestrách. Pozměnili playlist a bylo to super. Musím říct, že za mě lepší než ta 40 loni. Tak jestli bych mohl poprosit jako vzpomínku třeba Kalhotky za lhotky. Tam se totiž zpívá o Zruči, což je obec, ve kterém bydlím. Díky a měj se fajn. Ahoj Míra. Tak vida, obec Zruč, jak se proslavila, to jsem ani netušil. Tak pro ty Zručáky, jestli se to tak správně říká, a hlavně pro Míru, který si ji vybral, tak teď posílám jedny kalhotky. No a to mi připomnělo, že vlastně teď právě probíhá Masters of Rock, takže já aspoň takhle na dálku zdravím všechny býťáky, kteří jsou tam, doufám, že si to užívají a hlavně doufám, že se mi příští týden ozvou a do téhle rubriky Vzpomínáme na koncerty určitě přispějí nějakou vzpomínkou, protože si myslím, že na Mástru bude hodně, hodně kapel, na které si můžeme ještě vzpomenout. Na Mátkou třeba čtvrteční Halloween, prý byli skvělí. Tak uvidíme. Nic, zpátky k Třem sestrám, tady jsou Kalhotky za lhotky a ze Zruče taky.

0: Co by se jí malo na poprvé?
1: Tak kterou dáme?
2: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Radio Beat.
3: Tak, dobrý den, nebo dobrý večer spíš. Doufám, ano, že jsem se dovolal správně.
4: Dobrý podvečer, ano, dovolal se s panem Radku naprosto správně. Tady Pershing a Stáňa. A my jsme si prosili písničku o Creedence Revival a rádi bychom, kdyby zbyl tý ochoty a nám tu písničku přehrál. A ne nám, ale samozřejmě i všem býťákům, že jsem přesvědčený, že taková písnička bude pro všechny přínosná a bude se jim líbit.
3: Určitě, protože já prozradím, co si pro býťáky vybral od Creedence Clearwater Revival, naprostou klasiku Looking Out at My Back Door. Tak,
4: ano, řekl to naprosto skvěle a budu šťastný, když ji poslechneme a doufám, že i ostatní býťáci s tou písničkou budou souznění.
3: A ocení tvůj výběr, jasně. Já si myslím, že jsi to vybral naprosto dokonalé pro dnešní večer, Creedence, no, co k tomu dodat? Snad už jenom je pustit.
4: Výborně, ano, já si myslím, že to všem udělá radost.
3: Takže díky za tvůj tip na tuhle skvělou muziku, měj se fajn a přeju hezký večer.
4: Napodobně, ať se moc daří.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Korolupy zdraví Rádio Beat. Prosím tě, Lovačku slaví Tomáš narozeniny 30. Potřebovali bychom mu zahrát písničku.
2: No, kterou?
1: Bylo by to od Kokot Minic, Království.
2: Ano, to by šlo. Tu zase tak často nepouštíme, tak můžeme zařadit, jo?
1: Super, budeme se těšit. Díky moc, zdravíme všechny posluchače a tebe taky.
2: Děkuju, já vás taky zdravím, no a jestli slavíte, tak ať to stojí za to.
1: Díky.
3: Díky.
1: Díky, čau.
3: Majsa, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Dáša Hrdinková. Já bych sem chtěla poprosit zahrát písničku od skupiny Marillion k dnešním narozeninám Hanky a Ferdy Federerovým. Jsou to manželé, spoustu let jsou spolu skvělí, udělá jim strašnou radost. Je to hlavně Hanky sem slyšet písničku ze stanice Beat, protože jsou věrní posluchači, a chtěla bych poprosit nějakou melodickou písničku a přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví. Já, Dáša, Karel a jeho dcery Tereska s Eliškou.
2: Tak děkuju určitě moc. Určitě od Marillion něco najdu. A já se jenom zeptám, mě tam zaujalo to příjmení těch manželů Federer. Nemají něco společného s tím tenistou?
1: Bohužel ne, s tenisem to není nic společného, ale působili v zahraničí, dědečka měli v Austrálii, takže jako to není to úplně typicky jako český, ale bohužel s tenistou to nemá nic společného.
2: Škoda. No, nevadí. I tak zahrajeme kapelu Marillion, něco tam vyberu, teď mi na první dobrou napadla třeba píseň Easter, byť tedy nejsou Velikonoce, ale snad jim udělá radost.
1: Skvělý, moc děkuju.
2: Tak já děkuju za zavolání, mějte se hezky, pozdravujte Ferdu, i když není tenista, a doufám, že jim tenhle výběr...
1: On ani není Ferda, ale on je František, ale můj manžel, jeho bratranec, mu od malinka říká Ferdo, protože se to líb říká, takže už je to zažitý a je to Ferda místo Františka.
2: Dobře. Tak jo, tak pozdravujte Ferdu, Františka a jeho manželku. No a snad jim tenhle výběr udělá radost, stejně jako kapela Marillion.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.

0: Aziz a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Čau Radku, mohl bych tě poprosit o Brutusáky?
2: No to víš, že jo, Brutus, to pustím vždycky rád, takováhle legenda. Kterou chceš zahrát?
1: Jestli by to bylo možné, tak Zdá se mi, anebo tvoji oblíbenou.
2: Moji oblíbenou, čověče, tak moje oblíbená, teda se musím přiznat, je První polibek.
1: Tak může být, je to tvoje volba, já jsem to nechal na volno.
2: No dobře, ale nemusíme to hrát. To je zase písnička třeba, která se hraje docela často, tak klidně dáme něco, co se hraje míň, ale je stejně dobrý.
1: Tak to tam šupni určitě Gorilu.
2: Dobře, tak vidíš to, tak nakonec jsme se domluvili. Tak dáme od Brutusu Gorilu, no a komu bychom to chtěli poslat?
1: No já bych to chtěl poslat určitě mojí mamce, mojí tetě, mojemu bratrancovi a mojím kamošům.
2: No, vidíš to, jak jsi hezky podělil. Všichni dostanou Gorilu, poslechnou si naprosto Big Beatovou legendu, no a snad jim uděláme radost.
1: Snad, díky moc, čau.
2: Tak jo, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Po delší době se mi zase ozval starý známý a hlavně věrný posluchač Pepa z Třebíče. Dneska si vybral Kiss, Modern Day Delilah. A ku podivu to nechce poslat tomu osazenstvu tam u studánky, ale dneska je to pro třebíčskou nemocnici a speciálně pro oddělení urologie a prý za to, jak se tam o něj dobře starali. Rád by jim věnoval aspoň takhle dodatečně písničku. Pepo, tohle přání samozřejmě plním rád. Já doufám, že se o tebe opravdu dobře starali a že už jsi zase v pořádku. Dneska možná už zase posloucháš ve studánce. Tak já tě zdravím. Doufám, že už ty problémy, které jsi měl, jsou za tebou. No a užij si dnešní večer třeba i s kapelou Kiss.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahojte bíťáci. Chtěl bych vám všem v téhle uspěchané době nechat zahrát písničku od kapely Upside Down CZ Krysí závod. Vážení přátelé, mějte krásný zbytek víkendu, užívejte a buďte v pohodě.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já jsem děj a jako nemohl bych vám zahrát jo Metaliku.
2: Po babičku a dědu.
3: A co od nich mám pustit?
1: Master Pobyt.
3: Dobře, tak já děkuju tobě i té nápovědě vzadu. Metaliku dáme. Master teda jo. Jsme hráli minulý týden. Možná, že by to chtělo malinko změnit. Nešlo by tam třeba něco jiného?
1: Jo, vyber tam nějakou Metaliku. Orion.
3: Dobře, stejná deska, ale jo, dobrý, dáme ji.
1: Jo. Děkuju.
3: Tak ahoj.
1: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Sebastian. Poprosil bych Crowleyho od Ozzyho.
2: To si mi udělal radost, to si určitě rád poslechnu zase. A zařadíme to na památku jednoho býťáka, který si ji vždycky objednával a bohužel už mu ji pošleme jenom tam nahoru. Tak jo, hele, díky za ten tip a měj se hezky.
1: Asle.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, takže bych prosil pro Satana a pro Zdenku Motorhead. To je od Daniela.
2: Dobře, a kterou skladbu mám vybrat?
1: Od Motorhead něco jiného, než Jesus Pait, já nevím.
2: Dobře, tak vynecháme tu úplně nejvíc ohranou a já tam něco vyberu, jo?
1: Jo, něco vyber, díky, ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
1: Ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu B.
1: Tak vidím, že do konce druhé hodiny dnešní rokové pípy máme čas ještě na jedno splněné přání, tak já si vemu jednu z vašich SMSek. Ahoj Radku, prosím o písničku Storytime od Nightwish. Od volantu trolejbusu zdraví a děkuje Bíťák Ivo z Jihlavy. Já tedy naopak zdravím Jihlavu a nejenom Iva, ale i všechny jeho kolegy, kteří teď ještě pracují a drží se té kulaté lopaty. Přeju, ať zbytek směny trávíte jenom v klidu a v pohodě, ať všechny dovezete tam, kam potřebují, no a aby ta směna aspoň trošku líp utíkala, tak tady jsou Nightwish a Storytime.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu B.
1: Na začátku druhé půlky dnešní rokové pípě tady mám pro vás jeden takový už skoro zapomenutý hit od kapely Honeymoon Suite, ale ještě předtím vám připomenu, že i do dalších dvou hodin si můžete přidávat své oblíbené kapely a skladby. Třeba mailem na adresu studio@radiobeat.cz anebo tím, že mi zavoláte na linku 210 32 33 34. Pohodový poslech té nejlepší muziky na vaše přání a klidný sobotní večer vám přeje Radek Vajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Eva.
2: Ahoj, ahoj Evo.
1: Hele, já bych moc chtěla popřát jako manželovi Oldovi k jemu dnešnímu narozeninám a poslala bych mu písničku Olda je přítel můj.
2: Dobře, pražský výběr.
1: Pražský výběr, tak, ano. Tak jo, díky a zdravím všechny i byťáky a tebe taky samozřejmě.
2: Děkuji a já zdravím i manžela a k těm narozkám přeju všechno nejlepší.
1: Jo, děkujeme. Ahoj.

0: Rubrika, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Čau Radku, tu je Marian zo Svetého Petra.
2: Á, nazdár, ahoj. Ahoj Mariane.
1: Keď som sa dovolal, tak by som chcel zaželať takýmto spôsobom mojej manželke Lube všetko dobré k narodeninám, pretože sme tu teraz tak spoločne celá rodina a oslavujeme narodeniny. Takže jej srdcovka je Queen a ak by bola pesnička Who Wants to Live Forever.
2: To tady rád zařadím. Queeny už jsme delší dobu nehráli, no a navíc, když je to pro tvoji manželku a ještě navíc k narozeninám, čímž tedy také zdravím paní a přeju všechno nejlepší.
1: A děkujem, a i ona děkuje.
2: Tak jo, tak dáme tedy Who Wants to Live Forever, kdo by nechtěl žít věčně, že?
1: Tak, někdy, když pozeráme, tak celkom to tak je spoustu, pozeráme některé trápení, ale to už je jiná téma.
2: Tak, to ano, to je na jiné a delší a hlavně nekonečné téma, stejně jako ten nekonečný život. Tak. Mariane, díky za tip, přeju tě krásný večer a jestli jste tam někde pohromadě a slavíte, tak přeju hezkou oslavu, ať se večer vydaří.
1: Děkujem, maj sa, ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady Jarda.
2: Ahoj, ahoj Jardo.
1: No, tak jestli by šlo pro všechny teda byťáky a všechny dobrý lidi, rockery, tak zahrát od Krausberry horoskop teda.
2: Pro všechny byťáky a jak jsi říkal, pro všechny dobrý lidi, těch doufám je hodně ještě na světě.
1: No a to no, v dnešní době to je hrozný.
2: Díky za výběr muziky, no a měj se hezky a hezký večer.
1: Jo, tak moc díky, tobě taky. Čau, čau.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Alana zdraví, z Molenice, já tě zdravím. A chtěla bych zahrát Kansas.
2: Kansas, dobře.
1: Ano?
2: Jo, jo, slyším tam nápovědu.
1: Ano.
2: Carry on away, Watson. Ano.
1: Ano, ano.
2: Tak dobře, a to bude pro tebe a pro tu nápovědu asi, že jo?
1: No a hlavně taky pro tebe a pro všechny býťáky, co mají tak strašně moc rádio být tak jako já.
2: No, tak věřím, že je jich hodně, nebo aspoň doufám, že je jich hodně. No ano. A třeba jim tvým výběrem uděláme radost.
1: Ano, to bych byla moc ráda.
2: Dobře, tak jo. Takže Kansas posíláme do Mohelnice a všude tam, ano? Kde nás rádi poslouchají.
1: Ano, Radku. Měj se krásný večer.
2: Tobě taky, mějte se hezky. Ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsem tady na začátku dnešní rokové pípy vyhlásil, kdo z vás, býťáci, je na dovolené, ozve se z větší dálky. Sice nic nevyhraje, ale jenom jsem tak byl zvědav, kam všude jste se rozjeli do všech koutů světa. Máme tady první příspěvek. Ahoj Radku, zdravíme ze Sardinie, šlo by od kabátů pustit na sever, díky Vašek. Tak Sardiny dávám bod, kabáty samozřejmě pouštím a v té souvislosti jsem chtěl ještě připomenout tu loňskou historku, kdy jsem tady v létě vyhlásil podobnou soutěž a ozvali se mi rybáři z Asuánu. Tak já jsem je vyhlásil za vítěze, protože z Egypta, z rybaření se nám nikdo neozval. Až potom nakonec jsem zjistil, jak mě pěkně podfoukli, protože Asuán je údajně nějaký rybník někde u Havlíčkova Brodu. Tak doufám, že Sardinie je jenom jedna a že Vašek si objednal kabáty z té správné Sardinie. Nicméně, pokud jste někde v cizině na dovolené, ať je to kdekoliv, mějte se krásně, když se nám ozvete, tím líp, rádi zahrajeme nějakou pěknou muziku i tam, kde zrovna teď jste.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radek, to Miro. Já bych se chtěl poprosit o pesničku. Něco Metli Cruz, dá se něco. Jsem dlouho nepočul.
2: Teď mi napadá třeba Girls, Girls, Girls nebo něco z těch osmdesátek. Oni sice jako hodně...
1: No, taky z těch starších, no.
2: Hodně desek natočili, ale těch opravdových hitů moc zase nebylo. Tak třeba
1: já vím,
2: tuhle.
1: Já ne, no ale prostě jako, to jsem toho nepočul, asi aj malou vydavatě, ne?
2: Jo, Girls, Girls, Girls tady může být, jo? To
1: no,
2: je taková
1: jo,
2: klasika.
1: Tak díky a příjemný víkend, Vítku, jo, ti prajem.
2: Jo, děkuju tobě taky, měj
1: tak
2: se fajn.
1: Tak ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Drahuška Třevnic a chtěla bych zahrát pro svého kamaráda Míru Málka, který před 14 dnami oslavil 60. narozeniny, písničku od Alžběty Čarodějka.
2: Určitě, to bude kejdárek, který samozřejmě posílám i já, jako za sebe, i za Rádio Beat. K těm 60 nám přeju všechno nejlepší, no a ať se daří a do dalších let jenom to nej.
1: Děkuji moc, mějte se hezký večer.
2: Vám taky, nashledanou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak, nechám teď odpočívat chvíli telefon, abychom to prostřídali, podívám se na vaše maily. Dobrý večer, máme tu krásný sobotní večer a je na čase vyzkoušet, zda je opravdu výčepní skvěle naladěn a jestli nám splní naše hudební přání. Můžeme požádat o Bruce Dickinsona a Tetovaného milionáře, předem moc děkujeme, Jirka s Alčou. Jo, Jirka s Alčou, největší fanoušci Maidenu a Dickensna, které znám, takže já je zdravím. Napsat si můžete, já vám to samozřejmě rád splním. Bruce Dickensna, proč ne, kdykoliv, protože stejně jako jsme říkali, Ozzyho není nikdy dost, tak si myslím, že i tenhle chlapík se zaslouží, aby zněl v éteru častěji. Takže dáme Tetovaného milionáře, posílám ho Jirkovi s Alčou a vůbec všem fanouškům Maidenu a Bruce Dickensna.

0: Donnerwetter, krucaj salemen!
1: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, Radku, tady Jirka z Kutný hory.
3: Ahoj, Jirko. Ahoj. Jaké máš přání dneska?
2: Dal bych si Michala Prokopa a hlavně tu jeho činnost, když byl ještě mladší, a miluji jeho blues, ještě když zpíval s Ramus Five a v angličtině. A jestli bys mi tam mohl pustit to I believe, já nevím, jak je to dál.
3: Já vím, co myslíš. I believe to my soul.
2: Jo, I believe my soul. Mohl bys?
3: To si já vím, teda že, musím že zapátrat. Ne, to jsou přání, která se musí plnit, nebo pokud to jde. A já si myslím, že můžeme připomenout zase začátky Michala Prokopa. Já teda zapátrám hodně hluboko v archivu, ale tuhle věc tady máme, takže to pustíme.
2: Tak jsi moc hodnej, děkuju a přeju hezký večer tobě i všem výťákům.
3: Díky za tenhle ahoj. Tip. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Dámy a pánové, Michal Prokop a přátelé.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Do konce dnešní rokové pípy už sice zbývá jenom jedna hodina, ale i v ní máte pořád ještě možnost si napsat nebo zavolat o to, co byste si ještě dneska večer chtěli poslechnout. Stačí svůj tip poslat na SMS bránu 720 001 222 a nebo zkusit štěstí na lince 210 32 33 34. Klidný večer a nerušený poslech i té poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajkl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku. Hezký večer. Tak tady čekáme, jestli nám necháš zahrát toho Jirku Schillingera pro Jardu z minulého týdne k jeho narozeninám. Moc děkujeme a budeme se těšit. Hezký večer všem býťákům.
3: Ojojoj, to je můj starý dluh z minulého týdne, když jsem slíbil zahrát k narozeninám a nějak prostě se přání ztratilo nebo vypadlo z playlistu, nevím. Dějou se tady záhady, které asi nejdou vysvětlit. Takže dneska dodatečně přání plním, dávám tam Jirku Schillingera a k těm narozkám, které byly, tak dodatečně přeju všechno nejlepší a tady posílám ten tenkrát slíbený hudební dárek.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Máme tady další příspěvek do naší pomyslné soutěže. Zavolejte nám z dovolené. Nebo napište, samozřejmě, jako v tomhle případě. Ahoj, mistře výšepní, zdravím ze slovinského Mariboru. No, taky dobrý bod. Prosím, zahraj od mé milované kapely Sonáta Arktika, cokoliv tam najdeš. Dneska jsem tady uklízel a našel jsem finskou vlajku, kterou mi před 14 lety podepsali. Pavel, kdysi z Jihlavy. No, vida, to jsou poklady, které se najdou takhle občas. Někdo najde třeba podepsanou vlajku od Sonáty Arktika, no a jiný zase třeba něco jiného. Tak, v každém případě Sonátu Arktiku dáme a já zdravím do Mariboru a posílám tam vlastně tuhle severskou kapelu třeba na takové příjemné ochlazení v dnešním večeru.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, výčepní, zdraví výčepního. My máme dneska pomedování, jsme celkem vyfluslí, ale bylo to krásný. Mám tady dceru a manželku. Myslíš si, že bys nám mohl zahrát od Myšika Za vodou? Moc děkuju.
2: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, tady Péťa, tady Hradišťou Pardubic.
2: Neměl jsi být ve Vizovicích?
1: Měl jsem být ve Vizovicích, ale jelikož pracovní záležitosti mě to nedovolili, protože jsme se vrátili ve středu z Liberce a v pondělí zase odjíždíme do Liberce na práci, takže bych to nezvládl. Takže si to vynahradím na Rock of Castle v srpnu. Moje oblíbená kapela Testament a Power Wolf, takže tam bude taková dovolená vlastně, taková naše.
2: No, taky to není
1: takže tak. Takže tak. Akorát, jestli teda můžu se tě zeptat, dneska je fotbal, třetí, čtvrtý místo a zítra je finále a bohužel tam je ta Argentína.
2: Nepřipomínej mi to.
1: Nebudu. Samozřejmě fandil Španělsku, že jo, to je jasný, že jo. To.
2: V životě jsem nefandil tak Španělsku jako zítra.
1: Já to samé. Já jsem chtěl jenom ti jako říct, jako jo, jsme se o tom bavili v sobotu.
2: Jo. Tak budeme držet palce.
1: Na pravou míru. Tak. Přesně tak.
2: Dobrá, co dneska, Petře, zahrajeme?
1: Já tě chci poprosit, já bych potřeboval, jestli mě můžeš zahrát, bo chtěl bych poprosit pro Jiříka a pro jeho ženu Áju, která bude příští týden rodit dvojčata, chlapečky dva, takže aby se narodili zdraví, to si přejeme všichni.
2: No určitě.
1: A pro jejich dědu, pro Jiříka, pro Juldu a pro ty všechny Hujerovi. A jestli bych mohl poprosit kapelu Vohnout, nebo nechám to na tobě.
2: Bohemy, že jo?
1: Bohemy asi jo, no to je taková jasný. Ta klasická pijánkovka.
2: Tak dáme Bohemy a budeme držet palce nejenom Anglii dneska, zítra Španělsku ze všech sil, ale to není tak důležitý jako to, aby děti byly v pořádku.
1: Přesně tak. Rádio, moc krásně děkuju a příští sobotu si zavolám a pokecáme si o tom fotbale, jo?
2: Jasně, moudře pohovoříme, rozebereme příčiny neúspěchu. To nám jde vždycky dobře.
1: Dobře, tak jo. Moc krásně děkuju. Ahoj, nech se hezky. Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, tady Petr při skřípnutej Solomouce. Ženatej.
3: Nazdar. Ne už při skřípnutej, ale už ženatej. Tak.
2: A dneska opět při skřípnutej.
3: Aha, je. Topení nějak... nebo skříň nebo co
2: ne,
3: pak?
2: Ne, hi-fi. Dneska instalace hi-fi, ale proběhlo to dobře a už jsem z toho venku a už tady grillujeme. Tak chtěl bych prosím tě, jestli by to bylo možné pro svou novou manželku.
3: Co pak si ji vybral?
2: Teda na Genta, Cat Scratch Fever.
3: Jo, Cat Scratch Fever. Vždycky, když to slyším, tak si vybavím jednu tancovačkovou kapelu, která hrála kolem Plzně a zpívala v tom refrenu Slíkni ten svetr, nebo Sleč ten svetr.
2: Jo, to zní hezky. My jsme bohužel daleko od Plzně, ale neznáme tady tyhle skupiny od Plzně, ale u nás nic takovýho dne nebylo, co si pamatuju.
3: Sleč ten svetr, to vždycky mi to naskočí prostě a ne, že jsme to tam teda hned zkoušeli jako na těch našich kamarádkách, ale nevím, proč mi to se vždycky vrací tenhle refren. No nic, samozřejmě na Genta dáme, Cat Scratch Fever taky, no a do další činnosti a do dalších let manželství tě přeju jenom to nejlepší.
2: Díky moc. Zdravím všechny býťáky a mějte se krásně a hezký večer.
3: Ty taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, dneska mi v nedožitých 90 letech zemřela babička. Byla sice spíš na dechovku, ale doufám, že by nepohrdla písničkou Zdroj od Romana Dragouna a snad si tam v nebi s dědou zanotujou. Tak díky babi a vám všem přeji krásný večer a važme si každé chvíle, kdy můžeme být spolu. Děkuju, Mates.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den.
2: Dobrý večer.
1: Kdybychom chtěli zahrát pro taťku k 60. nám, zrovna vás tady posloucháme v rádiu celý večer.
2: To je dobře.
1: DJ. A chtěli bychom zahrát Houby magické.
2: Je-li to k narozeninám, tak rádi splníme.
1: 60. nám.
2: Dokonce k 60. nám.
1: 60. nám.
2: No, doufám, že pořádně oslavujete.
1: Pořádně. Teď se zachystáme roztočit.
2: Tak dobře, tak dáme Houby magický.
1: Pro Bronislava do Štětovic.
2: Bronislava do Štětovic. Vůbec nevím, kde to je, ale musí tam být hezky. U Prostějova. Dobře, takže zdravíme celou tu vaši sešlost na oslavě. Oslavenci přeju tedy všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a všechno, co k tomu patří. A posílám kabáty a Houby magický.
1: Moc děkujeme.
2: Není zač. Mějte se krásně a krásný večer.

vždycky hledat houby magický, má dobrá žena.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pane výčepní.
2: Já vás taky zdravím, jaké máte přání?
1: Tady je Milan, já mám přání. My jsme dogrilovali, už tady jen tak sedíme pod pergolkou a nechali bychom si zahrát od skupiny Except Stalingrad.
2: K zažívání pod pergolkou, ale proč ne? Čekal jsem teda nějakou větší pohodu, takovou, jako že si dáte nějakou pomalou věc, ale dobře, dáme tuhle bojovku.
1: Já tady Accept mám rád prostě, ale tohle to je naprosto geniální věc.
2: Accept můžeme dát, samozřejmě je to legenda.
1: Je to legenda, je to něco podobného, jako když třeba Rammstein udělali Deutschland.
2: Jo. Souhlasím.
1: Jo.
2: Dobrá, takže pod pergolku posílám teď Accept.
1: Pod pergolku Accept a Stalingrad.
2: Tak a já přeju hezký večer, příjemné zažívání. Mějte se hezky.
1: Pane výčepní, děkujeme moc, popijeme tady 12. a vínko je nám tady krás.
2: Skvěle, dejte si jedno na moje zdraví, já bohužel nemůžu.
1: Určitě, určitě.
2: Tak jo, hezký zbytek večera, mějte se krásně.
1: Děkuju, tak já jste výborný, děkuju moc.
2: Děkuju za pochvalu.
1: Posloucháme to každou sobotu.
2: Děkuju, skvělý, tak jo. Tak, dobrou.
1: Dobrou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku a skvělý rádio Beat. Tady Roman Přesvitav. Já bych poprosil písničku pro moji manželku, která zítra slaví dvojku latiny, tak by bylo strašně krásný, kdybyste ji mohli zahrát.
3: No, to uděláme samozřejmě rádi. Jenom mi řekni, kterou písničku jsi vybral.
2: Jestli bys tam našel od Oty Petřiny Nebýt tebe.
3: Není to úplně tedy nejlehčí úkol, to se přiznám, ale podívám se do archivu. Když by se mi dal třeba ještě jednu variantu, kdyby náhodou to tady nebylo.
2: No tak Marilyn, od to tam určitě budeš mít.
3: Tu tam mám určitě. Dobře, takže jestli můžu poprosit, ulehči mi práci, dáme rovnou ty Marilyn. Tu Marilyn.
2: Dobře, to může být, nevadí, hlavně když to bude Ota Petřina.
3: Bude to Ota Petřina, bude to Marilyn.
2: Tak jo, díky moc a pěkný večer.
3: Hlavně vám přeji pěkný večer a manželce gratuluji a přeji všechno nejlepší.
2: Díky.
3: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady je Ropák. Zrovna cestu do Švýcarska domů, tak mi prosím tě na cestu zahraj něco od Olympiku, třeba Strom. Díky moc a mějte se, býťáci, hezký večer.
2: Tak i tomuhle cestujícímu býťákovi píšu jeden bod za Švýcarsko. A když se tak podívám na playlist, jak jste ho postavili teď v té poslední hodině, tak se nám to vlastně takovým příjemným způsobem zvrhlo do přehlídky domácí tvorby, což tedy vůbec nevadí. Naopak. A jinak tedy býťák, který jde do Švýcarska, měl štěstí, protože to byla možná předposlední nebo poslední věc, která se dneska vešla do rockové pípy. Na jeho přání tedy pouštím Olympický strom, tuhle připomínku skvělého a možná dodnes nedoceněného alba Prázdniny na zemi. No a přeju, ať hlavně tedy dobře dojede.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, byťáci, dnešní rocková pípa pomalu končí a já tady pro vás mám už jenom dvě věci. Tou první je poděkování všem těm z vás, kteří mi dneska během večera zavolali nebo napsali a pomohli mi naplnit dnešní rockovou pípu tou úplně nejlepší muzikou. No a ta druhá věc, kterou vám ještě dlužím, je splnění toho posledního přání, které jsem si nechal na samotný závěr dnešního večera. Užijte si klidný zbytek sobotní noci, neděli plnou sluníčka a Big Beatu samozřejmě. A tady vám posílám poslední píseň dnešní rockové pípy. Vybral si ji pro sebe a hlavně taky pro vás býťák Miloš z Hořovic, náš věrný posluchač. A je to ta úplně největší Big Beatová klasika. Baby, I'm gonna leave you od Led Zeppelin. Takže těch posledních skoro 7 minut si teď užijte s pány Plantem a Pagem. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.
1: Stojím v dešti, v očích pláč.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.